0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A tři z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1990.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaničkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízený, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 92 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu,

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni. Dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i Milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky Milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionální.

0: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
1: Tehdy ho vlastnil kdo?
0: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenujou vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
2: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
3: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
1: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
3: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
1: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
3: Ano, tak tak.
1: Ta kaple je komu zasvěcena?
3: Kaple je zasvěcena Josefovi.
1: Ta kaple je barokní?
3: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
1: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
3: Zřejmě.
1: Seděli normální, běžní?
3: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
1: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
3: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitel

0: majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
1: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
0: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
1: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
0: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
1: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
0: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
1: Pištci, trubci.
0: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
2: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
1: Ty oslavy, anebo celý ten život?
2: No, ne, ty oslavy.
1: Jo.
2: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
1: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
2: No, úplně.
1: Jo.
2: No jo, já jsem nadšená.
1: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje
1: tě
0: nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. On už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už mi to teď budeme sčítat a brát i telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza Zlokavín. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Které přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme. Ať se vydaří. Děkujeme moc. Mějte se pěkně. Dobrý den. Kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru. Přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě jste přeju všechno nejlepšího.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek, Fousek.
5: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutnám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám no Marijuana. No, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky bílý a povídá Drax. No a já jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
2: Humoriáda.
5: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
5: Napřed?
6: Na hranicích ne.
5: Na hranicích ne?
6: Kontrolu to ještě lékaře. Několikrát, no.
5: Jo.
6: Ano.
5: No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, tak zase ne, že jo. Ale svajkněte se bylo často.
5: A bojíš se doktorů?
6: Nebojím, proč? Ty no, se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No,
6: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to, abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní, ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí autoopravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Hejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedeny.
4: No, oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to... Bílýho čikulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady. Tak máme Laďku Kozderkovou, vlastně měla Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský, ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic. Já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usmívavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně
4: já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Byla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, že mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní i do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze zánětří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršulo, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinese ho i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohledte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou. Říká.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Za teplo si od září připlatí zhruba 5,5 tisíce domácností ve Valašském Meziříčí. Strážníci ve Frýdku Místku mají nová elektrokola. Bude převážně polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám přeje Tereza Hájková. O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
2: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
0: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Na tripartitu pak naváže další schůzka o růstu platů ve veřejné sféře na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO na ní má představit první konkrétní návrhy. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5,5 tisícům domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu. Situaci ale změnila krize na Blízkém východě. Pokračuje zástupce CZT Josef Gába.
3: Jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo o těch 40% nahoru, tak nám v přepočtu to skočilo na 1295 korun.
0: Průměrná domácnost dá za celý rok za teplo navíc kolem 4000 korun. Cyklohlídkám městské policie ve Frýdku Místku ulehčují službu nová elektrokola. Strážníci kola využívají při kontrolách v okolí cyklostezek anebo v odlehlejších rekreačních oblastech. Město koupilo celkem 4 elektrokola různých velikostí pro rozdílné postavy. Pokračuje náměstek primátora Lukáš Kmec z Hnutí ANO.
4: Prodejce kol, který je tady velký v této oblasti, nám poskytl velmi výraznou slevu a mohli jsme tak nakoupit daleko kvalitnější kola s větší výdrží baterie. A celková investice byla 180 tisíc korun. Přitom tyto kola jsou běžně v hodnotě kolem zhruba 70 tisíc za jedno.
0: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, vstoupili jsme do 35. týdne roku 2026 a otevírá se před námi i dnešní pondělní 24. srpnové Dobré ráno, kterým vás až do 9. budou provádět Tereza Hájková a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, máme z toho radost a přejeme dobrý den i poslech.

0: Krátce před půl šestou nabídneme rozhlasovou anketu, jak jinak než na téma prázdniny. Ale to ale ještě předtím tady bude vzpomínka na historii, která je spjatá právě s dnešním datem 24. srpna. Máme pro vás další kalendáři.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníci, přijímám toto řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Po ránu je na severní Moravě a ve Slezsku jasno, ale celkem chladno. V Havířově teď naměříte 9,5 stupně Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm je teplota ještě o 2 stupně nižší. Prognóza na pondělí říká, že den bude příjemný, většinou jasný nebo polojasný. Během dne může přijít více oblačnosti, ale neměli bychom zažít žádnou přeháňku. Nejvyšší teploty až 24 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 16.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapla Black Milk, 5 hodin, 21 minut. Prázdniny a čas dovolených sice ještě nekončí, ale mnozí z nás už nazbírali řadu zajímavých letních zážitků. Jaké jsou ty vaše? Na to se vás v anketě zeptal Jonathan Brožek.
1: Léto, moře, voda,
2: dovolená,
1: práce v Indonésii na 3 týdny.
3: Já jsem byla pod stanem, takže mám hluboký zážitek. Byla jsem poprvé ve stanu a už asi naposledy v těch vedrech. Ne, strašně horko. To zrovna byly ty pařáky těch 40 skoro.
4: No mrzí mě, že letošní léto mi nerostou hřiby v lese za městem, kam ráda chodím. A pak byl krásný prožitek, teďkom třeba byla nádherná akce na letním koupališti, skoky ze skokanského můstku, tak to bylo moc pěkné.
5: Já jsem víc u doktora než doma, takže žádný zážitek, smutné spíš.
6: Ty jsem se vrátil z Egypta? Z Egypta, no, tak asi tohle.
7: Ne, nijak extra zvláštní ne, jenom tady kousek na Dolní Bečvu, na 5 dnů.
8: Tak my nemáme už na co vzpomínat, dalo by se říct, protože my jsme důchodci a my nikde už nejezdíme, ani nemáme auto, už protože manžel je po mrtvici. Bohužel, jsme doma. No procházky, jo, procházky chodíme.
9: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpěla nám Belinda Carlisle, teď už ale krátké zprávy a Tereza Hajková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Developerská skupina Maverick zahájila v Cihelní ulici nedaleko centra Ostravy výstavbu nové obytné čtvrti. V několika bytových domech má postupně vzniknout 220 bytů. V první etapě stavbaři vybudují 6 domů s 87 byty. Investice do projektu a úprav okolí přesáhne miliardu korun. Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem, nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v srbské chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. Na místě mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Turistům se ode dneška dočasně uzavře rozhledna na vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách hotelu Praděd Vysílač. Obyvatelé Ostravy jihu mohou radnici věnovat vzrostlou jedli nebo smrk, který o Vánocích ozdobí náměstí v obvodu. Strom musí být zdravý, souměrný a přístupný pro techniku. Pracovníci technických služeb ho bezpečně pokácí a odvezou na náklady radnice. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne místy oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Části ulic na hradbách a přívozka v centru Ostravy jsou kvůli opravě povrchu vozovky uzavřené. Objížďka vede ulicemi Doktora Šmerala, Dvořákova a Sokolská třída. Omezení potrvá do tohoto pátku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvodčí se musel...

Zpíval nám Michal Tučný, kam se podíváme v rámci dopoledního programu Českého rozhlasu Ostrava. Vám povíme ještě před šestou, teď kapela Blondie a hned poté informace o počasí. Pěkné pondělní ráno.

0: počasí.
1: Po ráno klasicky telefonát s ostravskými meteorology Marie Glofáková na lince. Pěkné pondělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to aktuálně vypadá?
2: Aktuálně máme jenom malou oblačnost, víceméně je polojasno, teploty se pohybují nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia, na Bruntálsku, Krnovsku potom nejčastěji kolem 5 stupňů Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď se ale dozvíme, jak bude v průběhu celého dne.
2: Dnes bude většinou polojasno, v průběhu dne může být lokálně oblačnosti více. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia a vítr bude foukat nejčastěji slabý proměnlivý k večeru severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: To je tolik tedy to dnešní počasí. Co máme čekat v noci na úterý a jaký bude zítřek?
2: Noc bude z večeru polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý severovýchodní od 1 do 4 metrů za sekundu.

0: plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté nebo si chcete jen udělat pěkný výlet, Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zbývá nám Věra Špinarová, 5:53. My vás každé pondělí odpoledne po 13. hodině zveme k poslechu pořadu Osobnosti Česka, ve kterém moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. U mikrofonu bude dnes herečka Kateřina Macháčková a my pro vás máme malou upoutávku.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala a přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
0: Tolik tedy ukázka z rozhovoru, který si celý můžete poslechnout v našem vysílání dnes pár minut po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka a dabérka Kateřina Macháčková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček opatření snižujících byrokratickou zátěž pro podnikatele. Palačovskou spojku si lidé prohlédnou ještě předtím, než po ní projedou první auta. Kaple Jana Nepomuckého v Hradci nad Moravicí je po opravě. Bude většinou polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vláda dnes projedná podnikatelský balíček ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření, další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
3: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
1: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce také zaměřit na pokrytí mobilním signálem takzvaných bílých míst, tedy těch oblastí, kde je v tuto chvíli slabý anebo vůbec žádný signál. Palačovskou spojku si lidé vyzkoušejí dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na 12. září den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Připravujeme na Valašsku akci, kterou lidé znají z otvírání nových dálnic. Bude možné si vyzkoušet novou silnici dříve než auta. Na 4-kilometrovém úseku vyhradíme cestu pro běžce, cyklisty i bruslaře. Návštěvníky čeká doprovodný program, ukázka stavební techniky i soutěže. Společně tak oslavíme dokončení klíčové spojnice, která Valašsko přiblíží k dálniční síti.
1: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. V sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a v neděli k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
5: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy je tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: V Hradci nad Moravicí skončila oprava kaple svatého Jana Nepomuckého v centru města. Památka z konce 19. století je na hlavní příjezdové cestě k tamnímu zámku a poškodili ji záplavy v roce 2024. Restaurátorům se podařilo vrátit empírové kaply původní podobu, vyčistili výzdobu a opravili všechny omítky.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na Novou Jičínsku, na silnici 57 u obce Vrchy stojí porouchané auto. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tereza Hájková a Petr Soukup, staráme se o dnešní pondělí. Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava s datem 24. srpna. Po šesté bývá pravidlem, že gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes máme v kalendáři jméno Bartoloměj, což je jméno, se kterým se u nás zase příliš často nesetkáváme. Má aramejský původ a dalo by se volně vyložit jako Oráčův syn. Pokud nás některý z Bartolomějů teď poslouchá, tak přejeme samozřejmě k svátku vše nejlepší. A posíláme písničku od Ilony Čákové.

0: 6 hodin 10 minut a stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Spor o koleje v Českém Těšíně pokračuje. Na Nádražní ulici připomínají historickou tramvaj, která městem kdysi projížděla. Právě kvůli kolejím se ale město soudí se stavební firmou. A jak jsme zjistili, tak prvoinstanční soud město prohrálo. Podrobnosti k celé kauze nabídneme v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedláhev. Cvik je na zemi. Položíme se na břicho. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Paže propnuté vpřed, pravá paže drží pedláhev. S výdechem po oblouku spojíme ruce za zády, přidáme láhev do levé paže a vrátíme zpět před hlavu. Totéž opakujeme levou rukou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: Annie Lennox a Dave Stewart, čili dvojka Eurythmics, právě teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Počasí.
0: Je 7:15, budeme se věnovat aktuálním informacím týkajících se počasí. Začneme aktuální situací v regionu. Máme hezky jasno, ale relativně dost chladno. Ve Frýdku Místku v tuto chvíli 11 stupňů Celsia, chladněji je v Opavě, tam teď naměříte 8 stupňů. Prognoza na pondělí hovoří o tom, že nás čeká hezký, většinou jasný anebo polojasný den. Bez přeháněk může přijít více mraku, ale pršet by z nich nemělo. Teploty v nížinách až 24 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna, 6 hodin 20 minut. My teď měříme na Karvinsko. Český Těšín prohrál u prvoinstančního soudu s firmou, která opravila nádražní ulici. Město firmu POR zažalovalo o více než 1,5 milionu korun za to, že práce včetně kolejí na připomínku historické tramvaje nedodala včas. Soud ale rozhodl, že firma práce kvůli špatným podkladům dodělat ani nemohla. Radnice se odvolala.
1: Já zrovna stojím na rušné nádražní ulici v Českém Těšíně. Na širokém chodníku jsou tady několikrát za sebou mezi dlaždicemi koleje, které připomínají původní trasu těšínské tramvaje. Je tady taky cedule a sloupek, kde stála zastávka na nádraží. A právě tyto architektonické prvky způsobily při stavbě problém. Firma je nedokončila a odstoupila od smlouvy.
2: Dle názoru města, město poskytlo veškerou součinnost, kterou zhotovitel potřeboval, pokud se jedná o zhotovení architektonických prvků, což je jakoby stěžejní věc v tomto sporu.
1: Říká Dariuš Braný z právního odboru Českotěšínské radnice. U soudu město chtělo taky náhradu škody za zpoždění prací. 3000 korun za každý den, celkem přes 1,5 milionu korun. Firma se hájila tím, že nedostala od radnice dobré plány.
3: Společnost POR na chybějící podklady opakovaně upozorňovala a žádala město o jejich doplnění. Protože jsme potřebnou součinnost ale ani následně nezískali, v lednu roku 2023 jsme od smlouvy odstoupili.
1: Doplňuje mluvčí stavební firmy Lucie Obdržálková. Společnosti dal zapravdu i soud. Rozsudek má Český rozhlas k dispozici. Z něj mimo jiné vyplývá, že se měnil materiál, ze kterého měly být vyrobené koleje z bronzu na musas, nebo že krátce před plánovaným termínem dokončení radnice potvrdila, že architektonické prvky nejsou přesně specifikované. Verdikt ale není pravomocný. Český Těšín se proti rozsudku odvolal, říká Dariuš Braný.
2: Teď odvolání prozkoumává městský soud v Praze. My evidujeme množství vad, které jsme i hned uplatnili u zhotovitele, nicméně zhotovitel trvá na svém odstoupení a dosud se k těm reklamacím nevyjádřil. Město očekává, že pokud bude úspěšno, tak bude moci tyto reklamace později uplatnit.
1: Město začalo opravovat nádražní ulici před 5 lety. Šlo o společný projekt s polským Češinem za desítky milionů korun, který má připomínat trasu historické tramvaje, která jezdila před více než 100 lety. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Ve studiu je i Tereza Hájková, čekají vás krátké zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Růst platů ve veřejné sféře v příštích 2 letech dnes projedná vláda s odbory a zaměstnavateli. Konkrétní návrhy má na schůzce představit ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Tripartita bude jednat i o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Stavbaři dnes začnou s opravou Lidické ulice v Třinci. Budou frézovat vozovku a pokládat nový asfalt. Až do soboty proto bude zcela uzavřený úsek od křižovatky s ulicí Frýdeckou po okružní křižovatku u obchodního domu Lidl. 95-letý chodec nepřežil včerejší ranní nehodu v ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě. Na přechodu bez semaforu ho z dosud neznámých příčin srazil téměř 80-letý řidič osobního auta. Policie hledá svědky nehody a žádá taky záznamy z palubních kamer. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Pluto už 20 let oficiálně nepatří mezi planety sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho v roce 2006 ze seznamu vyškrtla a zařadila mezi takzvané trpasličí planety. Status Pluta astronomové začali spochybňovat už v 70. letech. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 338. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané auto. Projíždějte kolem opatrně. Pohodu na cestách vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Stále místo v našem dopoledním vysílání má i pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Kdo se dnes po 11. objeví u mikrofonu, to uslyšíte po písničkách od skupiny Holky a Pavla Bobka. Pěkné ráno.

Jeden programový tip. Pondělním hostem Českého rozhlasu Ostrava bude Libor Neuwirth, 27-letý lektor a také popularizátor etikety. Navazuje na Ladislava Špačka, ale kromě osobních přednášek se vyskytuje hlavně na sociálních sítích. Objevil dokonce i nová témata, například jak přivítat v rodině novorozence. Více vám poví už on sám v rozhovoru s Kateřinou Huberovou, který si můžete poslechnout mezi 11. a 12. hodinou.

0: počasí.
1: Po ráno, klasicky, telefonáte s ostravskými meteorology. Marie Glofáková na lince, pěkné pondělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to aktuálně vypadá?
2: Aktuálně máme jenom malou oblačnost, víceméně je polojasno, teploty se pohybují nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia, na Bruntálsku, Krnovsku potom nejčastěji kolem 5 stupňů Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď se ale dozvíme, jak bude v průběhu celého dne.
2: Dnes bude většinou polojasno, v průběhu dne může být lokálně oblačnosti více. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia a vítr bude foukat nejčastěji slabý proměnlivý k večeru severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: To je tolik tedy to dnešní počasí. Co máme čekat v noci na úterý a jaký bude zítřek?
2: Noc bude z večeru polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý severovýchodní od 1 do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme velkou oblačnost, dopoledne se lokálně přidá déšť nebo přeháňka, v průběhu dne ale budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia a na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý severovýchodní nebo východní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková, díky za to, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

No a 9 minut před 7 k vám přicházejí tipy s datem 24. srpna. Krnovská Vila Café láká návštěvníky na klavírní podvečer, ten začne v 5 odpoledne a za klavír usedne Jana Švarcová. V Těšínském divadle se dnes bude také koncertovat, od 20 hodin tam vystoupí polská formace Fúzia. A v Kravařích dnes ještě bude doznívat nálada tradičního kravařského odpustu. V areálu Mezivodky se bude od 17:30 večer koncertovat, vystoupí například Adam Ďurica a na 21. hodinu je naplánován velký ohňostroj.

0: Volnám Mariah McKee, nahrávka Show Me Heaven, 6 hodin 57 minut. Co dnes budou ministři projednávat na pravidelném zasedání vlády, to vám poví ve zprávách Tereza Hájková za 2,5 minuty.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Teplo ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Rýmařov dokončuje nové parkoviště na ulici Opavská. Počasí dnes bude polojasné s teplotami do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží anebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
1: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Vyšší zálohy za teplo zaplatí od září 5 500 domácností ve Valašském Meziříčí. Horkou vodu jim městská společnost CZT vyrábí z páry. Zemní plyn, kterým se ohřívá, tvoří v ceně tepla 80% nákladů.
4: Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
5: Plyn podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
4: Podle zástupce společnosti CZT Josefa Gáby zatím lidé na zvýšení záloh nijak nereagovali.
6: Lidé mají předplaceny v zálohách i letošní rok.
4: Průměrná domácnost si připlatí kolem 4000 korun ročně. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Rýmařovská radnice má téměř hotové nové parkoviště na Opavské ulici. Jde o lokalitu kolem bytového domu číslo 22. Nově tam zaparkuje zhruba 10 aut. Nová parkovací místa jsou vsakovací, mají pomoci udržet vodu v krajině a zároveň se v létě tak nezahřejí jako běžná asfaltová stání. Práce budou kompletní tento týden, říká nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko. Město muselo k novému parkovišti postavit i cestu.
7: Asfalt už tam je, dělají tam nějaké terénky ještě. Tam žádné parkoviště nebylo a ty lidi tam parkovali vlastně na louce v bahně, a tak jsme to chtěli zkulturnit, je to průjezdní místo městem, takže jsme tam chtěli zkulturnit to parkování.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů takzvané koalice ochotných. Zástupci Británie, Norska, Dánska nebo Litvy budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se zřejmě připojí online. Rozhovory se konají v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Petr Soukup u moderátorského mikrofonu, všechny posluchači Českého rozhlasu Ostrava zdravím, přeji hezké ráno a připomínám, že je pondělí 24. srpna roku 2026. Máme pro vás další část našeho dnešního ranního programu, ve kterém se krátce před 7:30 dozvíte o tom, že frýdecko-místečtí strážníci mají modernější vybavení, ale ještě předtím pár kutilských rad od Artura Kubici. Ten se právě dnes zaměří na spadané ovoce a řekne nám, proč je nutné ho uklidit a nenechávat pod stromem na naší zahradě.

0: Městská policie ve Frýdku Místku má nová elektrokola. Cyklohlídkám by měla ulehčit službu a také zrychlit přesuny. Hlavně tedy po okrajových částech města a rekreačních oblastech. K tématu více reportáž, kterou vám nabídneme za 10 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Každý den procházím zahradu, mám malou plochu, takže je to taková rychlovka. No ale člověk se musí ohnout pro to, co je spadlé, a zvednout to. Právě mi dozrávají takové malé švestky, do koláče se nehodí, ale do kvasu na slivovičku ano. Když tam ráno přijdu a vidím, kolik jich z toho stromu zase padlo na zem, tak už cítím ta ohnutá záda, než to všechno pozbírám do kbelíku a protřídím, protože ty nahnilé do kvalitního kvasu nemohou. Tam patří jenom ty zralé a zdravé. Srpen je měsícem sklizně. Dozrávají ostružiny i rybízy. Bohaté úrody se dočkáte také od ovocných stromů. Třeba broskvoní, hrušní, jabloní. Ale zahradníci připomínají, nezapomeňte udržovat čistotu a pravidelně uklízet pod ovocnými stromy a dřevinami, protože nahnilé opadané plody jsou zdrojem pro šíření nemocí a hlavně parazitů. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je po ránu většinou jasno, ale chladno. Pojďme srovnat hory a nížiny. Začneme v Jeseníkách na Pradědu, tam teď naměříte necelých 6 stupňů Celsia. Pokud si jdeme trošičku dolů do Krnova, tak tam je na teploměru údaj 10 stupňů Celsia. Pondělí bude podle meteorologů hezké, většinou bude jasno nebo polojasno. Během dne může přijít více oblačnosti, ale pršet by z toho nemělo. Teploty v nížinách maximálně 24 stupňů, na horách pak naměříte do 18.
2: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet. Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
3: Naším pondělním hostem bude Libor Neuwirth. 27letý lektor a popularizátor etikety pochází z Ostravy a na poli etikety navazuje na Ladislava Špačka. Vedle osobních lekcí a přednášek je populární hlavně na sociálních sítích. Více napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7:22 a stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a my se za aktuálním děním vypravíme do Frýdku Místku. Tamní městská policie a její cyklohlídky budou mít o něco lehčí službu, nově totiž používají elektrokola. Můžou se tak rychleji přesouvat při kontrolách v okolí cyklostezek anebo na těch odlehlejších místech.
1: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svoji pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
2: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, jsou tam autokempy, které kontrolujeme. Molo.
1: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
3: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru, takže je to určitě jako pomoc pro nás.
1: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
4: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
1: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklovýlety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
5: Plně to dostačujete kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále, tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
1: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, tak to se dozvíte už za pár okamžiků od Terezy Hájkové.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Návrhy rezortu dnes projedná vláda. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření a další jeho rezort chystá. Město Odry opravuje bytový dům na sídlišti pod lesem. Budova získá celé nové patro, ve kterém vznikne 8 sociálních bytů. Součástí rekonstrukce je taky úprava okolí domu a zřízení dvou bezbariérových parkovacích míst. Přestavba vyjde na téměř 21 milionů korun. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Může být v ohrožení. Včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Fotografii a popis dívky najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud jste ji viděli, volejte na linku 158. V Hradci nad Moravicí skončila oprava kaple svatého Jana Nepomuckého v centru města. Památka z konce 19. století je na hlavní příjezdové cestě k tamnímu zámku a poškodili ji záplavy v roce 2024. Restaurátorům se podařilo vrátit empírové kapli původní podobu, vyčistili výzdobu a opravili všechny omítky. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 48 na 74. kilometru u Českého Těšína ve směru ke státní hranici se srazilo osobní auto s kamionem. Z opatrnosti je místo průjezdné.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Necháme zaspívat Marka Ztraceného a také Petru Janu a pak se dostaneme k naší rozhlasové anketě na téma léto a prázdniny.

0: Prázdniny a čas dovolených sice ještě nekončí, ale mnozí z nás už mají za sebou řadu zajímavých letních zážitků. Jaké jsou právě ty vaše? Na to se vás zeptal v naší rozhlasové anketě Jonatan Brožek.
1: Léto, moře, voda,
2: dovolená,
1: práce v Indonésii na 3 týdny.
3: Já jsem byla pod stanem, takže mám hluboký zážitek. Byla jsem poprvé ve stanu a už asi naposledy v těch vedrech. Ne, strašně horko. To zrovna byly ty pařáky těch 40 skoro.
4: No mrzí mě, že letošní léto mi nerostou hřiby v lese za městem, kam ráda chodím. A pak byl krásný prožitek, teďkom třeba byla nádherná akce na letním koupališti, skoky ze skokanského můstku, tak to bylo moc pěkné.
5: Já jsem víc u doktora než doma, takže žádný zážitek, smutné spíš.
6: Ty jsem se vrátil z Egyptu, no, tak asi tohle.
7: Ne, nijak extra zvláštní ne, jenom tady kousek na Dolní Bečvu, na 5 dnů.
8: Tak my nemáme už na co vzpomínat, dalo by se říct, protože my jsme důchodci a my nikde už nejezdíme, ani nemáme auto, už, protože manžel je po mrtvici. Bohužel, jsme doma. No procházky chodíme.
9: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 přivítáme v našem vysílání meteorologa Petra Drobka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o aktuálním počasí.
2: Na obloze máme polojasno nebo oblačno, teploty jsou od 8 do 12 stupňů, nejnižší teplotu máme aktuálně na pradědu, tam je 6 stupňů, no a vítr fouká slabý proměnlivý do

0: s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky postupně ustávat a teploty ty nám vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 14 až 18 a k tomu povane slabý severovýchodní až východní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
0: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se většinou pohybuje mezi 85-95%.
1: Informace o počasí máme kompletní, nabídal je Petr Drobek, děkujeme za to. Hezký den.
0: Pěkný den, naslyšenou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Teď je na čase nabídnout pár pozvánek týkajících se právě dneška pondělka s datem 24. srpna. Ve Frýdku Místku máte možnost blíže poznat historická zákoutí Frýdku. Komentovaná prohlídka začíná v 15 hodin u Turistického informačního centra na Zámeckém náměstí. V Ostravě si pak můžete zajít na 18. hodinu na vernisáž do galerie Dole ve Fiducí. Svá díla představí malířka Lenka Kamínková. A nebo se zastavte v pavilonu, což je letní bistro na Černé Louce. V 7 večer tam začne improvizační stand-up vystoupení nazvané Nevyžádaná rada.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Od zítřka čeká řidiče dopravní omezení mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí. V ostravské části Poruba lidé používají sdílená kola nejčastěji. Obloha bude většinou polojasná a naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Částku ale zatím neprozradil.
2: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
0: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Zítra začne oprava silnice mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí. Rekonstrukce krátkého úseku u polských hranic potrvá 2 týdny. Ředitelství silnic a dálnic uzavře nejdříve jednu polovinu vozovky a po druhé budou jezdit auta. Následně se strany prohodí.
3: Při opravách může dojít také k úplné uzavírce nájezdu na okružní křižovatku s Karvinskou ulicí a řidiči budou muset využít objízdnou trasu. Ředitelství silnic a dálnic obnoví všechny vrstvy silnice. Náklady vyjdou na necelých 5 milionů korun. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení. Rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. 8 z 10 nejfrekventovanějších stanic se sdílenými koli v Ostravě je v městské části Poruba. Jen za minulý rok si cyklisti v Porubě půjčili sdílená kola téměř 200 tisíckrát. Podle provozovatelů služby k tomu přispívá i to, že v této části města na kole hodně cestují studenti Technické univerzity.
4: Stanicí, kde cesta startuje nejčastěji, je rektorát Vysoké školy báňské. Nejčastější trasa vede ke studentským kolejím. Další oblíbenou stanicí je ale i hlavní třída, kde se pohybují běžní obyvatelé čtvrti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříte do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Těšínská havarovala 2 osobní auta. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Počítejte s omezením provozu. A nehodu stále hlásíte taky ze silnice číslo 48 u Českého Těšína. Osobní auto se srazilo s kamionem na 74. kilometru ve směru ke státní hranici. Je tam, dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po 8 hodině pokračuje dnešní pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, o které se starají Tereza Hájková a Petr Soukup. My vám přejeme příjemný a pohodový prosluněný den. A co nás čeká v nejbližších zhruba 30 minutách? Podíváme se za aktuálními informacemi do Českého Těšína. Ještě předtím ale budeme mluvit o masožravých rostlinách. Je to totiž téma, které dnes ve své rubrice Co v učebnicích nebylo, zpracuje Martin Písařík už za pár minut. Zpívat ale ještě předtím budou Pavol Habera anebo Helena Vondráčková.

0: Společnost známe teď a v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava dělala Helena Vondráčková, je 8 hodin 12 minut. Spor o koleje v Českém Těšíně pokračuje. Na nádražní ulici připomínají historickou tramvaj, která městem kdysi jezdívala. Právě kvůli kolejím se ale město soudí se stavební firmou a jak jsme zjistili, prvoinstanční soud město prohrálo. Více informací k tématu v reportáži uslyšíte i 10 minut před 8:30. Teď se budeme trochu v uvozovkách vzdělávat s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Přátelé, deštníky dnes nebudou, třeba čeká nás hezký letní den. Nejprve aktuální pohled do regionu, všude je jasno a slunečno. Pojďme k teplotám. V Horní Lomné na Jablunkovsku v tuto chvíli 11 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku teplota vyšší o 3 stupně. No a prognóza na dnešek, ta říká, že bude hezky, jasno, polojasno. Během dne přijde sice více oblačnosti, ale pršet z toho nebude. Teploty v nížinách až okolo 25 stupňů. Na horách naměříte okolo 17.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová. Za dveřmi je 1. září a s ním se do ulic ve větší míře vrátí školou povinné děti. Bavit se budeme o bezpečnosti chodců v silničním provozu a poradíme, jak třeba bez úhony přejít ulici. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štremplová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Elán a Český rozhlas Ostrava je 8 hodin 22 minut, míříme do Českého Těšína. Město prohrálo u prvoinstančního soudu s firmou, která opravila nádražní ulici. Město firmu POR zažalovalo o více než 1,5 milionu korun za to, že práce, včetně kolejí na připomínku historické tramvaje, nedodala včas. Soud ale rozhodl, že firma práce kvůli špatným podkladům dodělat ani nemohla. Radnice se odvolala.
1: Já zrovna stojím na rušné nádražní ulici v Českém Těšíně. Na širokém chodníku jsou tady několikrát za sebou mezi dlaždicemi koleje, které připomínají původní trasu těšínské tramvaje. Je tady taky cedule a sloupek, kde stála zastávka na nádraží. A právě tyto architektonické prvky způsobily při stavbě problém. Firma je nedokončila a odstoupila od smlouvy.
2: Dle názoru města, město poskytlo veškerou součinnost, kterou zhotovitel potřeboval, pokud se jedná o zhotovení architektonických prvků, což je jakoby stěžejní věc v tomto sporu.
1: Říká Darius Braný z právního odboru Českotěšínské radnice. U soudu město chtělo taky náhradu škody za zpoždění prací. 3000 korun za každý den. Celkem přes 1,5 milionu korun. Firma se hájila tím, že nedostala od radnice dobré plány.
3: Společnost POR na chybějící podklady opakovaně upozorňovala a žádala město o jejich doplnění. Protože jsme potřebnou součinnost ale ani následně nezískali, v lednu roku 2023 jsme od smlouvy odstoupili.
1: Doplňuje mluvčí stavební firmy Lucie Držálková. Společnosti dal zapravdu i soud. Rozsudek má Český rozhlas k dispozici. Z něj mimo jiné vyplývá, že se měnil materiál, ze kterého měly být vyrobené koleje z bronzu na musas, nebo že krátce před plánovaným termínem dokončení radnice potvrdila, že architektonické prvky nejsou přesně specifikované. Verdikt ale není pravomocný. Český Těšín se proti rozsudku odvolal, říká Darius Braný.
2: Teď odvolání prozkoumává městský soud v Praze. My evidujeme množství vad, které jsme i hned uplatnili u zhotovitele, nicméně zhotovitel trvá na svém odstoupení a dosud se k těm reklamacím nevyjádřil. Město očekává, že pokud bude úspěšno, tak bude moci tyto reklamace později uplatnit.
1: Město začalo opravovat nádražní ulici před 5 lety. Šlo o společný projekt s polským Češinem za desítky milionů korun, který má připomínat trasu historické tramvaje, která jezdila před více než 100 lety. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava.

0: Ve studiu u zprávařského mikrofonu je opět Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Developerská skupina Maverick zahájila v Cihelní ulici nedaleko centra Ostravy výstavbu nové obytné čtvrti. V několika bytových domech má postupně vzniknout 220 bytů. V první etapě stavbaři vybudují 6 domů s 87 byty. Investice do projektu a úprav okolí přesáhne 1 000 000 000 Kč. Ostravští policisté vyšetřují včerejší tragickou nehodu v Porubě v ulici 17. listopadu. Na přechodu bez semaforů tam okolo 8:30 ráno srazilo osobní auto 95-letého chodce, který zraněním na místě podlehl. Policie hledá svědky nehody a žádá také záznamy z palubních kamer. Turistům se ode dneška dočasně uzavřela rozhledna na vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách hotelu Praděd Vysílač. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku minulého týdne v nemocnici. V pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých funkcí a zastupuje ho korunní princ Håkon. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém 3. utkání podlehly favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Další zápas čeká Češky zítra proti Ukrajinkám. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, místy oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, stále v Opavě v ulici Těšínská, vyšetřuje se tam nehoda 2 osobních aut. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Už za pár minut nabídneme další díl naší pravidelné rozhlasové ověřovny. Buďte s námi.

0: 8 hodin 39 minut jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. Znamená to, že k nám proudí více unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se teď ale šíří opačná zpráva. Ta tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás unie okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Detaily teď pro nás má Silvie Mikulcová. Silvie, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme tedy k těm příjmům a výdajům. Jak to s nimi je ve vztahu k rozpočtu Evropské unie?
1: Od roku 2004, tedy za necelých 22 let našeho členství v Evropské unii, Česko získalo více než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. To si chválí i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem Evropské unie v čerpání peněz.
0: No a co se potom autorovi řetězového e-mailu nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési 8leté období má jít celkem o 2240 miliard korun, což tedy ročně zhruba znamená 280 miliard. Z EU má naproti tomu do tuzemska za celé to, řekněme, 8leté období putovat celkem pouhých 550 miliard korun, a to cituji, s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme si ale řekli, že skutečná čísla z dat ministerstva financí jsou jiná.
0: A kde na tato čísla ten pisatel přišel?
1: V tom e-mailu se od počtů spojených s Evropskou unií postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka, takzvaně na západ, v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tom to skutečně Česko vychází záporně. To znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do o něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč to vysvětluje ekonom Vilém Semerák?
2: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla. Doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie. Na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic v České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firm sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se tedy dostává ke zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl. A Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firm bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snazšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
1: Nepomohlo by tak ani kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailu volají. Peníze do zahraničních firem by totiž z Česka proudily i dál.
0: Tolik tedy další díl naší pravidelné rozhlasové ověřovny. Více informací na www.irozhlas.cz. U mikrofonu byla Silvie Mikulcová, děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 35 stupňů. Kdo vyrazí na hory, tak na hřebenech počítejte s tím, že tam bude okolo 17 stupňů Celsia. Pěkný den.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pondělním hostem bude Libor Neuwirth. 27-letý lektor a popularizátor etikety pochází z Ostravy a na poli etikety navazuje na Ladislava Špačka. Vedle osobních lekcí a přednášek je populární hlavně na sociálních sítích. Více napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zpívala nám Lucie Vondráčková, 8 hodin 52 minut. Dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava se chýlí ke konci, hned po zprávách v 9.

0: Které nabídne Tereza Hájková, vás čeká dopolední program, kterým vás provede už Vláďa Šmehlík. Znamená to jediné, pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásný den.
1: Zasmějte se s námi. A to se ptá maminka dcery. Aničko, myslíš si, že to s tebou ten tvůj mládenec myslí vážně? A ta dcerka se tak zamyslí a říká, samozřejmě, maminko, myslím si to, myslí to se mnou vážně. Chodíme spolu už 4 roky a ještě ani jednou jsme se společně nezasmáli. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na Zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo průmyslu připravilo balíček opatření snižujících byrokratickou zátěž pro podnikatele. Strážníci ve Frýdku Místku mají nová elektrokola. V Opavě pokračuje obnova a doplňování pouličních lamp. Bude polojasno, teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření a další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace anebo životního prostředí.
2: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
0: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce také zaměřit na pokrytí mobilním signálem takzvaných bílých míst, tedy těch oblastí, kde v tuto chvíli je slabý anebo vůbec žádný signál. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5 500 domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu. Situaci ale změnila krize na Blízkém východě. Pokračuje zástupce CZT Josef Gába.
3: Jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo o těch 40% nahoru, tak nám v přepočtu to skočilo na 1295 korun.
0: Průměrná domácnost dá za celý rok za teplo navíc kolem 4000 korun. Cyklohlídkám městské policie ve Frýdku Místku ulehčují službu nová elektrokola. Strážníci kola využívají při kontrolách v okolí cyklostezek nebo v odlehlejších rekreačních oblastech. Město koupilo celkem 4 elektrokola různých velikostí pro rozdílné postavy. Pokračuje náměstek primátora Lukáš Kmec z Hnutí ANO.
4: Prodejce kol, který je tady velký v této oblasti, nám poskytl velmi výraznou slevu a mohli jsme tak nakoupit daleko kvalitnější kola s větší výdrží baterie. A celková investice byla 180 tisíc korun. Přitom tyto kola jsou běžně v hodnotě kolem zhruba 70 tisíc za jedno.
0: Město Opava upravuje osvětlení v ulicích. V souvislosti s přechodem na úsporný systém LED svítidel se objevila řada stížností obyvatel na nedostatečné svícení ve večerních a nočních hodinách. Úpravy se týkají hlavně sídliště Kateřinky, ale lampy už více svítí například i v Olomoucké, Černé nebo Partizánské ulici a na řadu přišly také ulice Jateční nebo Dolní. Celkově je v plánu vyměnit všech 7,5 tisíce zastaralých lamp.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Těšínská se srazila dvě osobní auta, s opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 9. hodině tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Peťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 4,5 minuty po 9. a začínat budeme jako tradičně magazínem Křížem krajem. Tentokrát pojedeme ochutnat moravickou kyselku. Máte se na co těšit. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Pavel Bítek a taky třeba Hana Zagorová. No a pochopitelně bude tady i letní soutěž Zámeckého léta a bude toho mnohem více. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je pondělí 24. srpna. Poblíž Moravického potoka stojí přístřešek, který kryje zdroj oblíbené moravické kyselky. S vývěrem jemné sycené vody železité chuti se prý pojí i tajemná povídačka. Zapadá do doby, kdy region žil čarodějnickými procesy. Začíná pondělní magazín Křížem krajem.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Je oblíbená u místních i přespolních. Moravická kyselka je lahodná voda nasycená oxidem uhličitým a s obsahem většího množství železa. Čepovat ji můžete pod přístřežkem ze zrekonstruovaného zdroje u Moravického potoka, a to zadarmo. S kyselkou se pak pojí pověst, a tu zná Jitka Vaculová z nedaleké Nové Vsi, která se zabývá místní historií.
2: Já to zkusím, já jsem to
3: tady
2: nedělala. Oni říkají, že to je tlačítko.
3: Tak Jitka Vaculová se mnou stojí u pramene kyselky. My jsme vlastně v Dolní Moravici na Velké křižovatce, kousek od vlastně obecního úřadu. Je to tak jako zrychtované ponovu. Je tady tlačítko, jak říkáte, které by nám mělo napumpovat z toho pramene do hrnečku.
2: Je to jakoby pumpa tady. Vlastně místo, abychom tady stlačovali to táhlo.
3: My pamatujeme ještě na ten píst.
2: Ano. Tak teď je tady se mačka knoflík.
3: Knoflíček.
2: A je ten princip je stejný, jenom je to lepší v tom, že to lze používat celoročně a nezamrzne to v zimě. Mm-hmm. Jo, to právě hoši se snažili něco vymyslet a myslím si, že velmi zdařile se jim toto podařilo, že to funguje celý rok a nezamrzne to ani teda v zimě.
3: Tak náš bluňkalo nám to celý hrneček. My připomeneme, čím vlastně ten pramen je výjimečný a jak chutná, co to je za složení?
2: No, je to moravická železitá kyselka. Už ten název napovídá, že je tam především hodně železa, dáno tím, že tady ty spodní geologické vrstvy obsahují železnou rudu, obsahovaly i v minulosti se tady těžilo, že? Ale jinak to složení je velmi podobné, jako je minerální voda v Karlově Studánce, ale je tam méně těch složek podstatně. Nicméně to, co je tady jakoby zvláštní na tom prameni, je pověst, která se k němu váže. První zmínka vůbec o té kyselce je ve Farské kronice z roku 1689, kde se píše, že u pramene moravické kyselky se nachází obrázek Panny Marie. To je takový první moment. A potom se mi podařilo dohledat, že v té kyselce je odkaz děkana Aloise Lautnera,
3: ano,
2: který byl v určitém období knězem tady nad námi v tom kostele svatého Jakuba staršího, a veřejnost ho bude znát určitě z čarodějnických procesů ve Velkých Losinách, kde on byl vlastně odsouzen v rámci těchto čarodějnických procesů, a protože vlastně do poslední chvíle si obhajoval nebo stál za tou svojí pravdou, tak se to jaksi jako odkaz, je to v té kyselce naší, kde ta pověst praví, že kdo se napije té kyselky, tak bude vždycky schopen odlišit pravdu od lži. A to nejen u sebe, ale i u ostatních. Jestli se to daří, to nevím, ale pověst to říká.
0: To říká Jitka Vaculová, která zná místní vlastivědu a věnuje se oživování regionální historie. K prameni se vrátíme zase po písničce a nejen o moravické kyselce nabídneme další informace.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava dále ladíte magazín Křížem krajem. Pokud se vypravíte do Dolní Moravice, pramen Moravické Kyselky najdete asi 50 metrů od křižovatky, odkud odbočuje silnice směrem do Horní Moravice a Nové Vsi. První zmínka o Kyselce je z konce 17. století a pověst praví, že je spojena s odkazem děkana Aloise Lautnera, známým mužem odsouzeným v rámci losinských čarodějnických procesů. Nejen to se od místní amatérské badatelky Jitky Vaculové dozvěděla naše redaktorka Petra Štrimplová.
3: No, řekněte mi, to muselo být jako hledání, bádání, kde jste přišla tady k těmto materiálům?
4: Jednak jsou teď nové publikace, které vydává pan Ivan Fíla, a on se věnuje fotografii, ale věnuje se také publikaci o jeseníkách. A jednak od Milana Kobzy kniha, která se zabývá jeseníky a nejrůznějšími pověstmi nebo historií, takže obě dvě knihy doporučuji zájemcům, kteří navštíví jeseníky. Já jsem si tady vzala s sebou právě jenom úryvky, co to je, takže je to skutečně Ivan Fíla Jeseníky a je tam taková ta lidová moudrost na úvod té knihy, která praví, že koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v jeseníkách.
3: Hodně pravdy na tom je.
4: Takže je to tvrdý kraj, ale on tady mapuje celou řadu zajímavých výst jesenických. Ta kniha je zároveň fotografie černobílé, nádherné a vážou se k tomu nejrůznější historické pověsti a nebo i události, nejen pověsti. A tím druhým jsou teda tajemné stezky od Milana Kobzy. Takže to se přímo zabývá hrubým jeseníkem. Ale může se tu čtenář dozvědět nejen teda o pradědu, o Vysoké Holi. Původně byla Vysoká Hole považována za vyšší horu než praděd, jsem se tam třeba dočetla, těmi obyvateli. Ale třeba o milionové cestě, která je vhodná, je to lesní cesta, ale je vhodná pro lyžování, pro cyklisty. Já jsem si ji projela na kole, je to opravdu nádherná cesta. Takže doporučuji zájemcům o jeseníky, o jesenickou přírodu si přečíst a navštívit na kole nebo v zimě na běžkách.
3: To máme výborné zdroje. A když se, paní Vaculová, vrátíme k tomu prameni, je ještě nějaká pověst nebo nějaká povídačka nebo nějaká taková kulisa, která se tady toho pramene týká? Ale Lautner nám stačí, to je vlastně moc hezké, hezké jakoby propojení s těmi reáliemi tady toho Jesenicka.
4: Jinak k tomu prameni už jako nic se neváže. Já bych jenom dodala, že on byl původně trošku jinde, ale protože byl vlastně zaneřáděn tou balastní vodou tady, tak se vlastně zastupitelstvo obce Dolní Moravice rozhodlo, že nechá udělat geologické vrty nové a vlastně se posunul do tohoto místa a do této podoby, jaký tady je. A je pravda, že lidé místní si tady chodí, čerpají vodu a nosí si i domů.
3: Přidržím radši hned u zdroje, tak. No přijďte, přijďte ochutnat. Stojí to nejen za jednu výpravu. Já si přičichnu ta železita.
4: Je tam cítit.
3: A tak srknu, počkejte.
4: A když už navštívíte tady pramen té železité Kyselky, tak hned ta budova za váma je budova bývalé fary. Dneska je to domov odpočinku ve stáří a za ním ten kostel svatého Jakuba staršího stojí za návštěvu určitě taky.
3: Jitka Vaculová z Dolní Moravice, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A už zítra v tom zítřejším vydání magazínu Křížem krajem se spolu vyhoupneme do koňských sedel. Zamíříme totiž na další ročník československého Pony Expressu, inspirovaného americkou tradicí. Konkrétně se zastavíme v Suchdole nad Odrou, kde na příjezd jezdců se zásilkami čekaly desítky fanoušků a mezi nimi i naše redaktorka Iva Havlíčková. Magazín Křížem krajem tady bude zase zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Krátce po půl desáté ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Trápí vás spálená pokožka? Úlevu vám může poskytnout obyčejný bílý jogurt nebo použité sáčky od čaje. Další tipy už nabídne Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Přeženeme lito s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet, Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: No, pravidelní posluchači už jsou zvyklí, protože se blíží 9:45, tak připraven už i František Kinský a Pavel Kudrna a ani dnes nevynecháme soutěž zámeckého léta. Začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si už je soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem.
4: Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
5: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla

0: Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
1: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
0: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, musely tedy projít rozsáhlou rekonstrukcí?
1: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
0: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
1: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
0: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
1: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
0: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
1: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
0: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
1: Malované trámy a malované omítky, ano.
0: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
1: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
0: Ve své době k čemu sloužila?
1: Byla to obrana hradní věž.
0: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
1: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
0: Má zámek nějakou zahradu, park?
1: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže. Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třeště, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No určitě, doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trávových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takhle, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Český Těšín prohrál prvoinstanční soud kvůli opravě nádražní ulice. Palačovskou spojku si lidé prohlédnou ještě předtím, než po ní projedou první auta. Ministerstvo ode dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. Obloha bude polojasná, naměříme do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Český Těšín prohrál prvoinstanční soud s firmou, která opravovala nádražní ulici. Firma POR tehdy nedokončila stavební práce a odstoupila od smlouvy. Problémy byly s dokončením kolejí a dalších prvků, které připomínají historickou tramvaj.
2: Dle názoru města, město poskytlo veškerou součinnost.
3: Říká Dariusz Braný z městského právního odboru s tím, že po firmě chce radnice penále ve výši 1,5 milionu korun. Firma to odmítá s tím, že práce nemohla dokončit, protože od radnice neměla dobré plány.
4: Společnost POR na chybějící podklady opakovaně upozorňovala a žádala město o jejich doplnění.
3: Dodává mluvčí firmy Lucie Obdržálková. Rozsudek má Český rozhlas k dispozici. Soud dal za pravdu stavební firmě. Město se proti rozsudku odvolalo. Případem se teď zabývá Pražský městský soud. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Bude řešit aktuální počasí i data z jednotlivých krajů. Vláda chce kvůli dlouhotrvajícímu suchu nechat vybudovat nové přehrady aktuálně na 6 místech, třeba v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Více informací najdete na webu iRozhlas.cz. Reportéři připravili velký přehled asi 100 lokalit, kde by mohly přehrady v budoucnu být. Palačovskou spojku si lidé vyzkoušejí dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na 12. září den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Připravujeme na Valašsku akci, kterou lidé znají z otvírání nových dálnic. Bude možné si vyzkoušet novou silnici dříve než auta. Na 4-kilometrovém úseku vyhradíme cestu pro běžce, cyklisty i bruslaře. Návštěvníky čeká doprovodný program, ukázka stavební techniky i soutěže. Společně tak oslavíme dokončení klíčové spojnice, která Valašsko přiblíží k dálniční síti.
0: Lidé se ode dneška můžou přihlašovat k druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala můžou lidé žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
6: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
0: Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října. V první vlně si nakoupili lidé dluhopisy celkem za 74 miliard korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ode dneška až do soboty počítejte v Třinci s uzavírkou v ulici Lidická. Konkrétně jde o úsek od křižovatky s ulicí Frídeckou až po okružní křižovatku u obchodního domu Lidl. Dělníci tam začínají pokládat nový asfalt.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4:50 a posloucháte Dobré dopoledne. Tradičně i dnes mám pro vás připravenu jednu ze záludných otázek moravskoslezského rozhlasového kvízu. Můžete vyhrát cestovní deník pro vaše zážitky, ale taky třeba pláštěnku a nebo speciální rolničku do přírody, která by měla odehnat medvědy. Teda takhle nějak si to aspoň představujeme, že vás ta rolnička zachrání. Každopádně otázka nebude složitá. Dnes se budeme věnovat městské hromadné dopravě. Takže pak, když jste fanoušci městské hromadné dopravy v našem kraji, anebo prostě vás to téma jenom zajímá, tak máte velikou šanci dneska v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu opravdu vyhrát. Ještě předtím zaspívá ale Michal Prokop a taky třeba Karel Zich. A taky nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Dnes pozveme třeba do Kravař nebo do Frýdku Místku a bude toho samozřejmě mnohem více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu? Slyšíme se, halo, halo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, zdravím u telefonu Bořek Havířov.
1: Aha, já vás zdravím, Bořku. Jak jste na tom s městskou hromadnou dopravou? Jezdíte?
2: No, asi tak, jak vy s tryskovým letadlem. Já tak jezdím všade a nevím, ale uvidím, tak to uvidíme, co z toho vyleze.
1: A vzpomněl byste si třeba, kdy jste jel naposledy tramvajkou?
2: Ježiš, naposledy tak před rokem v Brně.
1: Jo, jo, no tak půjdeme na ty ostravské ovšem. Tak jdem na otázku.
2: Dobře.
1: Samozřejmě dostanete možnosti, tak uvidíme. Ostravský dopravní podnik. Ostravský dopravní podnik provozuje autobusovou, trolejbusovou a tramvajovou dopravu. Tramvají můžete jezdit nejen po Ostravě, ale krajské město spojuje tramvajová dráha i s některými sousedními obcemi. Víte, odkud kam jezdí v Ostravě tramvajová linka číslo 13?
2: No, nevím.
1: Tak dostanete na výběr, jo?
2: No, já budu dát.
1: Takže za A. 13 v Ostravě jezdí ze stanice Hlučínská na Dubinu. Za B. 13 v Ostravě nejezdí, a to kvůli pověrčivosti. A za C. jezdí z Hraničníku do Zábřehu.
2: Já nevím, no, já risknu to Ačko.
1: Takže pane, za domácí úkol nastudovat si dopravní podnik Ostrava a projet za tramvají.
2: Počíme příště, naschánou.
1: Mějte se. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, slyšíme se?
3: Dobrý den.
1: Zdravím, zdravím, kdo pak nám volá, povídejte. Milane, tak co, 13 v Ostravě, tramvaj, jezdí z Hlučínské na Dubinu, 13 v Ostravě vůbec nejezdí, a to kvůli pověrčivosti, anebo jezdí z Hraničníku do Zábřeha?
3: Já myslím, že Cčko.
1: A máte naprostou pravdu, opravdu dopravní podnik pověrčivý v Ostravě není a tramvajová linka spojuje Slezsko-Ostravský Hranečník se Zábřehem a vy vyhráváte v dnešním rozhlasovém kvízu. Tak teda blahopřeju.
3: Děkuji pěkně.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude Libor Neuwirth. 27letý lektor a popularizátor etikety pochází z Ostravy a na poli etikety navazuje na Ladislava Špačka. Vedle osobních lekcí a přednášek je populární hlavně na sociálních sítích. Více napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Už za malou chvíli vám nabídnu rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Takže pakliže ještě nemáte žádné plány, tak vás bude třeba bavit pozvánka na koncert do Kravař nebo na komentovanou prohlídku města Frýdku Místku. A bude toho mnohem více.

0: Kravařích ještě doznívá sváteční atmosféra tradičního kravařského odpustu. To je naše první pozvánka v rozhlasových typech. V areálu Mezivodky se bude od 17:30 večer koncertovat. V areálu Mezivodky se tady v Kravařích v rámci odpustu bude koncertovat. Bude tam koncert například Adama Ďurici. Na 21. hodinu se pak kravařští a všichni návštěvníci mohou těšit i na ohňostroj. Pozvánka i do Frýdku Místku. Máte dnes možnost blíže poznat historická zákoutí Frýdku. Komentovaná prohlídka začíná v 15 hodin u Turistického informačního centra na Zámeckém náměstí. No a v Ostravě pozveme třeba na 18. hodinu do galerie Dole klubu Fiducia. Tam totiž svá díla dnes představí malířka Lenka Kamínková. Máte-li rádi vernisáže, tak Fidučka galerie Dole. A další tipy najdete určitě na našem webu, tak na to koukněte.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin a 31 minut. S 28 dílů dnes začali dělníci stavět nové ředitelství Bohumínské nemocnice. Složí ho jako pucle za několik dní. Do budovy se pak přestěhují administrativní pracovníci a uvolní nové prostory pro ambulance. My máme na místě Natálii Janiškovou a za malou chvíli se s ní spojíme.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava teď zamíříme do Starého Bohumína. Dnes začala stavební firma skládat nové ředitelství Bohumínské nemocnice. Budova vzniká netradičně, je složena z několika dílů kontejnerových panelů. Jednotlivé části modulární stavby vyrobila firma v Havlíčkově Brodě. Nákladní auta ji převezla do Bohumína o víkendu. Jak to teď vypadá přímo na místě, tak to už nám řekne Natálie Janešková. Natálie, já tě zdravím do areálu Bohumínské nemocnice.
1: Dobrý den.
0: Tak co se tam teda aktuálně děje? Už mají aspoň základy?
1: Ano, já stojím v zadní části areálu Bohumínské městské nemocnice. Aktuálně už je na místě celkem 5 kontejnerových modelů. Je tady velký jeřáb, který postupně zvedá jednotlivé moduly a přesouvá je na už předchystané základy. Celkem je těch kontejnerových dílů 28 a stavební firma je sem dovezla na 28 nákladních autech o víkendu. Aktuálně už tady stojí první dvě zasedací místnosti. Skládání jednotlivých modulů bude trvat 3 dny, firma pak do konce září bude stavět ještě propojovací chodby, řešit přípojky a sítě, fasádu a taky úpravu okolí stavby. Dále taky firma vybaví interiér a přibydou třeba taky žaluzie. Firma připravovala celou budovu ředitelství v Havlíčkově Brodě na svém vlastním pozemku 250 kilometrů od Bohumína. Potom ji rozložila a dovezla sem. Podle mluvčí města Bohumín Jany Končítkové výběr modulární stavby velmi urychlil vznik nové budovy. Kdyby šlo o zděnou stavbu, trvalo by všechno o několik měsíců, možná i o rok déle. Budova ředitelství je taky napojená na 2 tepelná čerpadla, která zajistí energetickou úsporu. A já ještě dodám, že náklady se vyšplhaly na 40 milionů korun.
0: A ještě nám prozradit, kdo teda v té nové budově bude pracovat, co se tam bude všechno dít?
1: Ta nová budova je určená pro ředitelství Bohumínské nemocnice, budou v ní fungovat hlavně administrativní pracovníci. V plánu je 17 kanceláří a 2 zasedací místnosti. Přesunou se tam pracovníci z pavilonu D a z jejich kanceláří pak zase mají vzniknout nové ambulance. Nemocnici se tak povede rychle uvolnit místo pro další zdravotní péči hned u vstupu do areálu ze Slezské ulice. Ty uvolněné kancelářské prostory ještě ale budou muset projít rekonstrukcí, než se do nich nastěhují úplně noví lékaři.
0: Aktuálně na místě z nemocnice v Bohumíně Natálie Janešková. Díky moc a přeju hezké dopoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A už za malou chvíli pro vás budeme mít připraven i tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s naším rozhlasovým kutilem a zahradníkem Arturem Kubicou zaměříme na

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Každý den procházím zahradu, mám malou plochu, takže je to taková rychlovka. No ale člověk se musí ohnout pro to, co je spadlé, a zvednout to. Právě mi dozrávají takové malé švestky, do koláče se nehodí, ale do kvasu na slivovičku ano. Když tam ráno přijdu a vidím, kolik jich z toho stromu zase padlo na zem, tak už cítím ta ohnutá záda, než to všechno pozbírám do kbelíku a protřídím, protože ty nahnilé do kvalitního kvasu nemohou. Tam patří jenom ty zralé a zdravé. Srpen je měsícem sklizně. Dozrávají ostružiny i rybízy. Bohaté úrody se dočkáte také od ovocných stromů. Třeba broskvoní, hrušní i jabloní. Ale zahradníci připomínají, nezapomeňte udržovat čistotu a pravidelně uklízet pod ovocnými stromy a dřevinami, protože nahnilé opadané plody jsou zdrojem pro šíření nemocí a hlavně parazitů. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A blíží se nám 11. hodina, aktuálně pro vás připravujeme další zprávy. V Bohumínské nemocnici vzniká nová správní budova ředitelství. Podrobnosti jsme přinesli a dodáme ještě ve zprávách. Rýmařov pak dokončuje nové parkoviště na ulici Opavská a NASA vybrala jako astronomický snímek dne fotografii Perseid z Valašského meziříčí. Tereza Hájková a zprávy tady budou za 4,5 minuty.

0: zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou za okamžik.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: V Bohumínské nemocnici vzniká nová budova ředitelství. Rýmařov dokončuje nové parkoviště na ulici Opavská. NASA vybrala jako astronomický snímek dne fotografii Perseid z Valašského Meziříčí. Dnešek bude slunečný a naměříme do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Bohumínská nemocnice dnes začala se stavbou nové budovy ředitelství. Nabídne zázemí pro desítky administrativních pracovníků. Speciální modulární stavbu připravovala firma v Havlíčkově Brodě. Pak ji rozebrala a teď ji postupně převáží do Bohumína. Všechny části by měly dorazit do středy. Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Bohumín za modulární stavbu zaplatil 34,5 milionu korun. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů patří na západ. Nemůže ale opakovat každou jeho chybu. Šéf české diplomacie to řekl na tradičním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Letošní schůzka se věnuje hlavně ekonomické diplomacii, bezpečnostní politice anebo rozvoji technologické spolupráce. Macinka taky řekl, že Česká republika nemění své geopolitické zakotvení a upozornil na nebezpečí ruské agrese na Ukrajině. Česko tak bude ministra zahraničí nadále podporovat protiruské sankce.
3: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
2: Macinka ale zároveň zdůraznil, že spojenectví se Západem už nestačí. Kvůli boji s ilegální migrací nebo technologickou závislostí by podle něj mělo Česko navazovat spolupráci i v dalších regionech. Rýmařovská radnice má téměř hotové nové parkoviště na ulici Opavská. Jde o lokalitu okolo bytového domu číslo 22. Nově tam zaparkuje zhruba 10 aut. Nová parkovací místa jsou vsakovací. Mají pomoci udržet vodu v krajině a zároveň se v létě tak nezahřejí jako běžná asfaltová stání. Práce budou hotovy tento týden, říká nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko. Město muselo k novému parkovišti postavit i cestu.
4: Asfalt už tam je, dělají tam nějaké terénky ještě. Tam žádné parkoviště nebylo a ty lidi tam parkovali vlastně na louce v bahně, a tak jsme to chtěli zkulturnit, je to průjezdní místo městem, takže jsme tam chtěli zkulturnit to parkování.
2: Fotografie z hvězdárny ve Valašském Meziříčí má ocenění od americké NASA. Americký úřad pro letectví a vesmír ji v sobotu zveřejnil jako astronomický snímek dne. Jmenuje se Většinou Perseidy a pořídil ji astronom Jakub Koukal. Je to druhá fotka českého autora, kterou NASA vybrala během jednoho týdne. Co všechno se na noční obloze podařilo zachytit, říká Jakub Koukal.
5: Je to každopádně velká podsta. Toto je můj experiment, protože ty kamery bylo potřeba poskládat dohromady, takže je to včetně skriptu, který jsem si vyvinul sám, který mi ty obrázky transformuje do tohoto tvaru, tak aby to vypadalo jako celoblohový snímek. Pravděpodobně tohle se jim líbilo, že to je fakt jako surový obrázek a to čistě geometrická transformace a napasování těch snímků na sebe.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor aktuálně na dálnici D1 na 375. kilometru ve směru od státní hranice na Ostravu stojí porouchané auto. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4:30 po 11. Ty další zprávy v pravé poledne už vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava nabídne pan Petr Hrčka. No a teďka pro vás je připraveno interview, které natačila Kateřina Huberová. Tradiční host Českého rozhlasu Ostrava začíná za malou chvíli. O čem to bude, prozradíme za okamžik. Vladimír Šmehlík vám přeje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v našem vysílání vám teď představíme dalšího hosta Českého rozhlasu Ostrava, tím je Libor Neuwirth. Vystudoval robotiku, ale už na škole věděl, na škole už se viděl v naprosto jiné disciplíně. Libor je lektor etikety, má teprve 27 let a navazuje na Ladislava Špačka. No a protože je o dvě generace mladší, tak hodně používá sociální sítě a hledá i zcela nová témata, která přináší současný svět. Více uslyšíte už v rozhovoru Kateřiny Huberové za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Kateřina Huberová. A jsem moc zvědavá, kam se v hovoru dostanu s mým dnešním hostem, ačkoliv to téma je vlastně předem dáno. Libor Neuwirth, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Odborník na etiketu, správně?
2: Nazývají mě tak lidi.
1: Cítíte se jim být?
2: Víte co, já osobně si myslím, že to, abych se mohl já sám osobně považovat za odborníka, tak se nikdy nedostanu do takové fáze, protože si myslím, že člověk se učí celý život a neustále se může zlepšovat a zlepšovat a být v tom lepší. Ale v očích některých určitě jsem za odborníka.
1: Co mě na vás zaujalo je, že vy jste se k tomuhle tématu dostal v poměrně dost mladém věku, což není úplně obvyklé, protože si myslím, že lidé vaší generace tohle ještě nepovažují za extra důležité. Takže co absolventa Vysoké školy báňské technické univerzity, který vystudoval robotiku, přivedlo k něčemu, co je diametrálně odlišné, než co studoval?
2: To je dobrá otázka, ale ono to začalo už na té vysoké škole. Takže já v průběhu toho, co jsem studoval bakaláře, tak už jsem se začínal zajímat o to, jak se oblékat podle nějakých pravidel. Vždycky jsem se uměl chovat k lidem, si myslím, že mi k tomu rodiče jako hezky vedli. Takže ty základy už jsem měl od dětství. Pak jsem jednou dostal na Vánoce knihu od pana Špačka, tu jsem přečetl jako jedním dechem a pak jsem se v tom viděl, že by to bylo něco, co by mě bavilo se v tom vzdělávat dál, ale neviděl jsem v tom nějakou vizi toho, že se tím budu živit. Vlastně tehdy s partnerkou jsme založili profil na Instagramu, kde ona fotila a já jsem psal nějaké příspěvky krátké a dneska jsem tam, kde jsem.
1: Dostaneme se k tomu, kde jste. Teď to můžeme definovat jako co teda? Vás to už živí?
2: Ano, živím se tím a částečně se živím i tím, dneska se tomu jako říká influencering. To oslovení nemám rád, protože se tím častokrát spojují lidi, kteří nemají úplně dobré renomé. Jsou tam nějaké hlouposti a já se hlavně snažím zaměřovat na to vzdělávání, snažím se tam těm lidem mít příkladem, předávat jim nějaké tipy, rady. Takže já se spíš považuji za člověka, který působí hlavně jako offline, tady v tomhle tom, protože školím firmy, jezdím na vysoké školy, i na gimply a základní školy, takže dělám i jako osobní školení, různé kurzy, takže to je to, co mě jako baví na tom nejvíc. Ale součástí toho je i ta tvorba na sociální sítě, což mi funguje jako nějaký marketing, ale zároveň chci tu službu dělat i takhle jako veřejně, zdarma, prostě pro všechny.
1: Pokud mluvíte o středních školách, tohle je taková, řekla bych, docela složitá věková kategorie, tak co všechno vidíte tady u těchhle těch lidí v tomhle věku?
2: Vidím to, že oni jsou na pomezí toho, kdy se rozhodují, co v tom životě chtějí dělat a někomu je to úplně jedno, nějaká etiketa, co mu tam někdo povídá.
1: Jasně, k čemu je to dobrý.
2: Přesně, a zároveň tam vidím i skupiny lidí, kteří už jako vědí, kam směřují v tom životě a v některých takových jako studentech se vidím, protože já si myslím, že jsem byl podobný a že jsem byl otevřený tady těm věcem a tam jako vidím zájem. Takže někdo třeba po přednášce se mnou přijde a povídá si se mnou ještě o nějakých tématech, které ho zajímají, tak to mě vždycky jako těší. A samozřejmě ty studenty, které to nezajímá, tak myslím si, že časem k tomu sami dojdou, že něco takového v tom životě potřebují. A nebo taky ne, ale tohle mě nějak netrápí.
1: Když jste zmínil Ladislava Špačka jako nějakého prvního inspirátora, setkali jste se?
2: Ano, se známe osobně. Setkali jsme se, já nevím, podle mě tak 6x, 7x. Když je nějaký prostor, tak se sejdeme na kávě a povídáme si.
1: Jaký je náhled jeho na to, že opravdu má vlastně pokračovatele, protože on tady nebude věčně, že jo, a neobsáhne úplně všechno, takže je fajn, že někdo navazuje a že je to někdo, kdo je fakt jako o skoro bych řekla dvě generace jinde.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že on je rád, že inspiroval někoho k tomu, aby se tomu taky věnoval. A já nejsem jediný, je tady nás jako více, ale asi jako z těch sociálních sítí jsem nejvíc vidět. Myslím si, že on osobně je rád, že tady zanechal nějaký odkaz, že ten odkaz bude nějakým způsobem pokračovat.
1: Mluvili jste o tom, že i vaše rodinné zázemí bylo, řekněme, nastaveno, protože jste z toho vzešel. Jak popsat teda to prostředí, jak popsat vaše rodinné zázemí?
2: Ty ono, tak to je na psychologa, si myslím, protože moje rodina je hodně specifická.
1: Nápodobně.
2: Ale když to řeknu takhle, tak si je nepředstavujte jako někoho, kdo vyrůstal na zámku a kdo umí stolovat vybraným způsobem, protože teď jsem zrovna byl na obědě s mými rodiči a babičkou, která slavila narozeniny. Babička se mě zeptala, jestli to takhle může jíst, nějaký salát, a já říkám, babi, tím se vůbec netrap, protože tady u toho stolu nikdo nestoluje podle pravidel etikety. Takhle bych to asi vystihnul, ale co bylo to důležité, to, že jako hlavně mamka nás vedla vždycky k tomu, ať se chováme k ostatním uctivě, s respektem, ať umíme pozdravit, poděkovat. Když jsme šli do divadla se školkou nebo ze školou, tak vždycky jsme měli nějakou hezkou košili, kalhoty a vždycky jako dbala na to, ať jsme slušně vychovaní a ať jsme hezky oblečení, když jdeme na nějakou speciální příležitost. To je mnohem důležitější, než když někdo umí jako vybraně stolovat, ale neumí se chovat jako v základu jako slušný člověk.
1: To by se dalo tesat, pod to se podepisují. Tak takováhle slova zní v rozhovoru s mým dnešním hostem. Je to Libor Neuwirth tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je Libor Neuwirth, odborník na etiketu, nebo chcete-li školitel.
1: Popularizátor.
0: Mluvili jste o různých skupinách anebo různých prostředích, kde působíte, když to je tedy tváří v tvář, pokud zmiňujeme firmy, anebo jednotlivce dospělého věku. Já předpokládám, že se taky často potkáváte s lidmi, kteří musí zákonitě být mnohem starší, než vy jsou.
1: Ano.
0: Jak to funguje pocitově?
1: Víte co, já si myslím, že občas to funguje lépe než s mou věkovou kategorií, protože já jsem vždycky měl přátele, kteří byli starší než já v pubertě. Já jsem se nějak naučil tomu přizpůsobit. Osobně jsem tohle bral jako takový oříšek, jak zaujmout i starší lidi, kterým je třeba 50, 60 a jsou na tom školení, tak aby mě nebrali jako nějakého jako fakana.
0: Co nám tady chce vyprávět.
1: Přesně
0: jo?
1: Tak. Takže já jsem si na to našel takový svůj styl, vždycky použiju nějaký humor, nadsázku a myslím si, že to funguje dobře.
0: Co je asi z těch všech možných témat, která v etiketě jsou jistou nástrahou, řekněme, největší oříšek?
1: Tak v létě je to jako oblékání. To si častokrát lidé myslí, že jdou na pláž a přitom jezdí v MHD a tam jako člověk pak čichá ty spocená těla. Tak to není příjemné. Oblékání na společenské události, hlavně teda muži si myslím, neumí odhadnout formální úroveň a pak si myslím, že častokrát lidé mají za etiketu něco, co je jako naškrobené, něco, co je jenom na ples, něco, co je tak jako ze zámku a podobně, ale neuvědomují si, že to jsou běžné situace, to, že člověk jako přijde do obchodu, pozdraví prodavačku, poděkuje, že je milý, že se usměje a že tím dokáže zlepšit den ostatním. Tohle z toho mám fakt jako pocit, že spousta lidí vnímá, že to jako do etikety nepatří, ale to jsou přímo ty základy.
0: Přesně tak, nejběžnější situace a do nich patří třeba i to, že se potkají lidé, kteří se neznají, takže jak se správně představit navzájem, tam taky jako můžeme klopítat, předpokládám.
1: Ano, tam se to taky děje.
0: No a pak to stolování.
1: Tady na tohle stojí jediná rada je to, aby se to člověk opravdu naučil, aby se podíval na videa. Já mám spoustu videí na Instagramu, jak se držet příbor, jak se co jí, jak se chovat v restauraci. Mám to v knize, píšu o tom články na svůj blog, jsou o tom různé rozhovory. Je těch informací dneska takové množství a tak snadno dostupné i zadarmo, že to někdo neumí, je pouze jako výmluva. A nejsnadnější je si to opravdu nastudovat a potom se tím řídit každý den i doma. A já si myslím, že do 14 dnů se člověk dokáže opravdu naučit správné držení příboru. To je právě ten problém, že tohle se my učíme od našich rodičů, kteří to většinou jako taky neumí. A ti se to učili od svých rodičů. To je něco, co se dědí v té rodině. Takže tohle, pokud to ti rodiče neumí správně, tak to většinou ani jejich děti neumí správně a ti se to pak musí přeučit. Tohle se nedá opravdu jinak, než že se to člověk jako natrénuje doma a potom, když jde do nějaké pěkné restaurace, tak už nad tím nemusí vůbec přemýšlet.
0: Já bych tady použila film Pretty Woman, když už teda dojde na nejhorší situaci, tak osobním šarmem, prostě svině klouzavý, když nám to vystřelí toho z toho talíře a přidáme úsměv Julie Roberts, tak je všechno v pořádku vlastně a všechno je odpuštěno.
1: Pak je to jenom na té improvizaci. Takže člověk jako nesmí se striktně držet těch pravidel, které se někde načetl, ale musí umět je i trošku ohnout, někdy porušit a ta etiketa je právě o tom, aby ostatním s náma bylo příjemně. Takže někdy si to vyžaduje i to, aby člověk nějaká pravidla porušil, aby to nebyl právě za toho naškrbaného panáka.
0: Děláte to vědomě, abyste nepůsobil tímhletím dojmem, protože ve chvíli, kdy je člověk opravdu, vím, že i Ladislav Špaček tohle to vyprávívá, kamkoliv přijde, tak automaticky lidi jako kdyby najednou malinko dřevěněli, protože přišel mistr etiketa, takže teď se budem cítit trošku sevřeněji, tak aby on sám teda vyrobil tu atmosféru, kdy fakt pojďte se cítit všichni svobodně. Tak už jste tam?
1: Já si myslím, že nejsem tak známý jako Láďa. A Láďa je na tohle jako fakt skvělý. Jako z osobní zkušenosti můžu potvrdit, že on tohle to umí, on v tom umí chodit. Ale ano, někdy, když jako přijdu někde, kde mě očekávají na nějakou přednášku nebo někde a vědí, kdo jsem, tak tam to vidím, že kolem mě chodí po špičkách a dávají si pozor na každý pohyb. A já většinou používám humor na tohle. Použiju nějaký nekorektní humor někdy a prostě myslím si, že tím, jak vystupuji na sociálních sítích, tak někteří to ode mě i čekají, že ví, že jako nebojím se ten humor použít a to právě jako častokrát zboří ty bariéry. Někdy schválně poruším pravidlo, že si třeba dám lokty na stůl nebo něco v tomhle stylu, abych tím lidem ukázal, že se jako nemusí vůbec jako nějak ostýchat.
0: Že i vy jste z masa a kostí.
1: Přesně tak.
0: Můžu potvrdit, ano, sedí tady naproti mě a všechno je, jak říkáme, Libor Neuwirth, můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Liborem Neuwirthem, lektorem etikety, sedím tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, je to můj dnešní host. Mimochodem též autor knihy, jejíž název bych vám teďka spotvořila, pardon.
1: Je to Etiketa 2.0 a podtitul je Etiketa v praxi.
0: Proč 2.0?
1: Protože to trošku odkazuje na mé vzdělání. Technické vzdělání a vlastně když se třeba používá nějaká nová verze softwaru, tak se tam dávají 2.0, 2.1 a pak se přijde na novou verzi, tak je to 3.0 a vlastně ukazuje to na to, že to je jako moderní ta pravidla, že to vlastně neodkazuje na nějaké staré, zastaralé pravidla z první republiky, i když Jiřího Gutta Jirkovského tam mám taky a cituju ho tam, ale právě proto, abych ukázal, jak se ta pravidla posunula.
0: To je možná taky jako dobré zmínit, že tohle vlastně všechno prochází nějakým vývojem. Takže co znamená pojem moderní etiketa?
1: Nevím, jak bych to úplně definoval, ale myslím si, že úkolem těch, kteří a mezi které patřím, těch, kteří předávají ta pravidla mezi širší veřejnost, je to, aby chodili mezi lidi, sledovali to, jak se lidé chovají, co přijímají za pravidla etikety, co vlastně rezonuje s náma a co jsou jenom nějaké výstřelky a trendy. Tím odkoukáváním to pak dáváme dál mezi lidi nebo na stránky. Takže nějakým způsobem neustále pozorovat to, co se děje kolem nás a být v obraze.
0: Já jsem si právě říkala, vzhledem k tomu, že Láďa Špaček napsal těch knih o etiketě neuvěřitelné množství a existuje spousta modifikací na konkrétní místa, konkrétní situace, firemní a já nevím, jaká jiná prostředí pro děti a tak dále, tak jsem si říkala, co nového, co dalšího se ještě dá napsat na tohleto téma.
1: Jsem našel témata, která jsem nenašel u Ládi v knihách, třeba přivítání nového člena rodiny. No, jak správně prostě přivítat miminko do rodiny. To je velké téma každého rodiče, i pro babičky a sourozence a podobně. Jiná témata jsem zpracoval svým způsobem, takže jsem to popsal trošku svýma očima. Zase, jak říkáte, mezi náma jsou dvě generace, takže já zase na některé situace se dívám trošku jinak, což může být některým čtenářům zase bližší, než co třeba popisuje Ladislav Špaček. Takže snažil jsem se to napsat opravdu nějakým novým stylem, některá témata tam přidat úplně jako nově.
0: Mě by zajímalo teda, zrovna když jste uvedl ten příklad přivítání miminka, to je v naší rodině teď takové aktuální téma, takže v čem je specifická tahle situace? A jak tady použiju jakákoliv pravidla etikety?
1: Já jsem častokrát do těch témat zapojoval i lidi, kteří mě sledují na sociálních sítích, takže jsem tam dával různé ankety a různé otázky. Mohli mi lidi psát příběhy, co se jim staly. Častokrát se tam opakovaly některé věci, jako třeba, že se babičky hned chtěly podívat na miminko v porodnici a přišli vlastně nevhodně nebo přišli bez oznámení. Vlastně ta maminka tam byla jako po těžkém porodu a vlastně potřebovala mít pro sebe klid, pro miminko a teď tam přišla rodina, jako vzali i tetičky a podobně. A tohle to třeba je jedna z věcí, které může být nepříjemné pro ty nové rodiče, nebo potom, když přijeli z porodnice, tak potřebovali mít jako to 6 nedělí klid a vlastně všichni kamarádi se tam slezli, jo, a ještě čekávali, že budou hostit, takže popisoval jsem tam třeba, jak se v takových situacích zachovat, co nejlépe, jo, že místo toho, abychom napsali, že já přijedu v úterý, tak nabídnout, že až budete na to mít energii a čas, tak řekněte, rádi přijedeme, spíš nabídnout, než se jako tlačit do těch situací.
0: Velká pravda. Tohle je aplikovatelné vlastně úplně na jakoukoliv jinou další situaci. Jak si představit vlastně obor, který vy jste vystudoval? Protože to jsem, pro mě teda to je jako totálně neznámý vesmír. Čím by teda jako vlastně jste původně?
1: Dobrá otázka, ale složitá odpověď, Aha. Protože já, co jsem studoval, je vlastně teda obor robotika. Já jsem se specializoval na servisní roboty. Co si pod tím představit? Jsou to prakticky roboty, které využívá každý. Může to být robotický vysavač, může to být nějakým způsobem robotický čistič na okna. I dron se do toho může nějakým způsobem jako brát. Třeba pyrotechnické roboty, armádní roboty, co se používají pro boj a nebo pro nějaké vyprošťování. Spadá pod to opravdu mnoho jako oblastí. A my jsme se učili nějakým způsobem do toho nahlídnout, protože toto množství těch informací je tam obrovské. A i když to vypadá, že robotika je jako odvětví posledních let, tak ne, už to tady je opravdu dlouho a některé učebnice nebo knihy, které jsem měl v rukou, byly třeba ze 70. let a koukal jsem se, jaké koncepty už tehda existovaly, tak to pro mě bylo jako velký...
0: Karel Čapek už to měl vymyšlené.
1: Ano, takže Já jsem se učil nějakým způsobem nahlídnout do téhle oblasti. Vyprofilovalo nás to tak, že bychom se mohli jako vydat, kterým směrem chceme. Jestli chceme programovat ty roboty, nebo jestli chceme nějakým způsobem jako konstruovat.
0: Vy jste k tomu teda v té praxi stihl čichnout, anebo vůbec ne, díky etiketě?
1: Ne, vůbec.
0: Vůbec? A není vám to líto?
1: Upřímně asi ne. Ta zajímavost toho oboru, možná jo, ale co se týče těch financí, tak asi úplně zatím ne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a mým hostem je lektor etikety, ale též odborník na robotiku Libor Neuwirth. To je vlastně docela zajímavě namíchaná, řekla bych, dispozice nebo směsice zajímavých talentů. Jak si vás představit jako malého kluka? Co vás zajímalo? Jaký byl váš svět, když jste byl fakt malej?
1: Já mám pocit, že jsem pořád malý kluk.
0: To já si myslím o sobě taky, jsem malá holka.
1: Víte co, já si to asi úplně nedokážu. Já vím, že jsem nevěděl, čím chci být. Podle toho, čemu se všemu věnuju, tak vlastně ani nevím jako doteď. Mě zajímá opravdu jako spousta věcí. Já bych chtěl umět jako hrát na kytaru, na klavír, chtěl bych umět malovat, chtěl bych umět psát poezii, chtěl bych závodit v autech. Já opravdu mám tolik zájmů, ale vím, že moje pozornost musí být upřena na jednu, dvě činnosti, kterým se budu věnovat pořádně. Takže maluju pro radost, baví mě výjížďky autem a sportuju hodně, takže já mám opravdu jako velké portfolio toho, co bych chtěl dělat, ale musím si jako úzce vybírat.
0: Když se vrátím k tomu dětství, tak takový ten obrázek na první dobrou, když se řekne, byl jsem malý, vybaví se co?
1: Já nevím, upřímně. Já jsem jako byl velký snílek a to si myslím, že jsem pořád.
0: No to je výborný.
1: No, já jsem jako měl vždycky nějakým způsobem velké sny a doteď jako věřím, že když člověk má nějaký sen a jde si za ním, ne úplně teda tvrdohlavě, tak ho může dosáhnout.
0: Byl nějaký váš dětský sen takový, kterého se prostě nelze dotknout v té dospělosti, anebo šlapete cestou přibližně tou, jak jste to měl namodelovaný?
1: Já si myslím, že tou cestou jdu, jak to říct. Chtěl jsem být jako šťastný v tom, co dělám, neživit se něčím, co opravdu jako mě nebaví a trávit hodiny času někde jen, abych jako si vydělal peníze, ale mít tu práci jako kreativní a mít ji jako koníček. Nebrat to jako práci, ale že mě to opravdu baví. A vlastně myslím si, že se mi to jako daří. Jsou dny, kdy se mi do ničeho nechce, jsou jako věci, které musím dělat a vůbec to jako na to nemám náladu a jsou to takové ty rutiny, tak z pohledu, když se jako na to podívám jako z dálky, tak moje práce je kreativní a baví mě. Takže myslím si, že v tomhle tom směru jako jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl.
0: Když jste zmínil oběd s vaší rodinou, s tou a babičkou a tak dále, tak jak se vlastně dívají rodiče na to, co se z toho robotika najednou vlastně stalo?
1: Já si myslím, že jsou pyšní.
0: Jo.
1: Jo, oni mě vždycky podporovali ve všem, co jsem chtěl.
0: Je něco, k čemu v tom vašem oboru, v té oblasti, do které jste se pustil, lze směrovat? To znamená, jako jestli je tam nějaká vize, rád bych dosáhl něčeho. A teď já nevím, co by to mohlo být.
1: No, podobnou otázku jsem dostal už nedávno. Já bych možná ještě tak jako před dvěma měsícema vysypal tady jako seznam věcí, kterých bych chtěl dosáhnout, ale nějakým způsobem jsem za poslední dobu extrémně musel přehodnotit způsob, kterým jsem žil. A jak jsem se díval na některé věci, takže ty věci tam někde v hlavě mám, ale nejsou to cíle, kterých bych musel dosáhnout, abych jako dosáhl štěstí, což jsem v tom předtím nějakým způsobem asi hledal, ale jsou to spíš takové jako body, které by byly fajn, ale nemusí se to stát. Co opravdu chci, jako být šťastný, neřešit zbytečné hlouposti, neřešit malichernosti, které člověk jako zbytečně občas prožívá a užívat si těch běžných dnů.
0: Co člověka přinutí extrémně změnit způsob žití?
1: Náraz do zdi, doslova. Bylo to přesměrování toho mého přemýšlení a trošku životního stylu.
0: Takže kdybyste to přemýšlení a ten současný přístup k životu měl definovat, tak co se změnilo, co je jinak?
1: Řekl bych, že se dívám za věci. Že se nedívám na cíle jako něco, co mě dělá šťastným, ale dívám se, proč toho cíle chci dosáhnout. Takže většinou třeba lidé chtějí jako hromadu peněz. Ale k čemu jsou ty peníze? Peníze nejsou k ničemu, to je jenom jako přístup k nějaké svobodě, k lepšímu zdraví. Může si člověk koupit kvalitnější jídlo, může si zajet na dovolenou, může mít jako více volného času. Takže já se dívám za ty svoje cíle, proč těch cílů chci dosáhnout, protože to není něco, aby mě lidé poklepávali po ramenou, že jo, jsi dobrý, dosáhl z toho. Ale vím, že to chci pro sebe a že to chci právě kvůli toho, abych měl nějakou jako finanční svobodu, abych měl i nějakou duševní svobodu a to, že se ráno probudím a nemusím na 6 hodin spěchat někde do práce, ale probudím se, dám si jako snídaní, mám pomalé ráno a večer půjdu spát s klidnou hlavou.
0: Smím si dovolit otázku, abych se vás zeptala, kolik je vám?
1: 27.
0: Tak posloucháme člověka, kterému bych klidně podle těch posledních vět hádala, že už má nažito trošku víc, což je kompliment teda.
1: Děkuju.
0: Co vám můžu popřát?
1: Pěkný den.
0: To vám rozhodně přeju. No tak jo, moc díky za tenhle čas, byl velmi příjemně strávený s Liborem Neuwirthem, těšilo mě, děkuju vám.
1: Děkuju, děkuju za pozvání, pro mě to taky byl moc příjemný čas.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude poledne, dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava směřuje do svého finále. Takový byl dnešní host, no a další rozhovor Kateřiny Huberové vám nabídneme zase ve středu po 11. hodině. Těmi středečními hosty budou manželé Lenka a Milan Svojanovští. Svůj život věnují už řadu let lidem s handicapem. Založili společenství Vstaň a choď. Pomáhají se zháněním prostředků nebo pomůcek, ale hlavně podporují lidi chodící s těmi jezdícími. Host Českého rozhlasu Ostrava tady bude ve středu po 11. hodině.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za méně než 2 minuty vám nabídneme další zprávy. Armáda České republiky znovu začala v Polsku používat vrtulníky typu Venom a Viper. Zprávy v poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Městská policie ve Frýdku Místku má nová elektrokola. V silničáře kvůli opravě zúží provoz mezi Chotěbuzí a Českým Těšínem. Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Cyklohlídky městské policie ve Frýdku Místku nově používají elektrokola. Můžou se tak rychleji přesouvat při kontrolách v okolí cyklostezek nebo na odlehlejších místech.
2: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svoji pravidelné cyklohlídce.
3: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, Olešná přehrada.
2: Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
4: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku.
2: Za všechna čtyři kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Silničáři zítra zahájí opravu silnice první třídy číslo 48 mezi Chotěbuzí a Českým Těšínem nedaleko hranice s Polskem. Rekonstrukce krátkého úseku potrvá 2 týdny. Práce jsou naplánované do 8. září. Ředitelství silnic a dálnic nechá obnovit všechny asfaltové vrstvy vozovky, která je opotřebovaná kvůli intenzivnímu provozu. Náklady dosáhnou na téměř 5 milionů korun. O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
0: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují, odbory nesouhlasí. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřel jedna vojáka, několik dalších lidí bylo zraněno. Vrtulníky už jsou v provozu, a to po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne.
1: Počasí.
0: Večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat, teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přehánkami. Teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Jeseníku nad Odrou je kvůli opravě mostu přes potok Luha uzavírka. Auta projíždějí po provizorní komunikaci a vedlejším provizorním mostě. Omezení potrvá do 17. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Slyšeli jste polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava, které připravuje Petr Hrčka. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. Jsou 4 minuty po 12. a to je nejvyšší čas, abychom odstartovali pondělní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pokud znáte nějakého Bartoloměje Bartka, tak mu nezapomeňte popřát, protože pánové dnes 24. srpna slaví svůj svátek. No a na hudební poštu, tak to už je jen a jen na vás, co budeme hrát, protože je to pořád jediný pořad. Je to jediný pořad, kterým si písničky vybíráte sami. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Připomínám telefonní číslo 596 11 22 66. Hudební pošta začíná za malou chvíli.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak a jdeme na to. Míříme za písničkami napříč naším krajem. Začínáme v Kravařích v Koutech. Volá nám se svým přáním paní Julie. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku pro moji vnučku Žanetku Slaninovou, která bydlí v Opavě, která má zítra narozeniny. Žanetko, přeji ti všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu velkou radost ze svých krásných dětí a ochranu Matky Boží ti přeje babička s dědou a celá rozvětvená rodina. Vám děkuji, pane Vladimíre, za prostor a za vyhledání písničky a všem přeji krásný den.
1: Rádo se stalo, paní Julie, krásný den i vám, no a zdravíme do Kravařkoutů i do Opavy.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. První přání, tedy Marie Rotrová, tak to přání bylo vysláno z Kravařkoutů. A my teď míříme do Beskyd, konkrétně do Komorní Lhotky. Tam nás čeká Kamila. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát moji budoucí švagrové Lence k jejím kulatým narozeninám dnešním a mojí kamarádce Střínce, Janičce, která má taky dneska narozeniny a chtěla bych jim popřát hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. To vše jim přeje Kamča z Komorní Lhotky.
0: Krásné přání, my blahopřejeme a zdravíme do Ligotky.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A i další přání, které bude vysláno v hudební poště, bude vysláno z Těšínska. Míříme do Třince za paní Jarmilou. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Helenku Delongovou z Něbor u Třince. Milá Helenko, k tvým krásným narozeninám ti přejeme plnou náruč květu a blahopřání na tisíc. Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami. A ti těch vzpomínek stále jen přibývá. Ve zdraví, radosti, životi ubíhá. Do stovky chybí ti malý kus, tak to tu s námi vydržet zkus. K tomu mnoho štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvého manžela Jana. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a budu se zase na vás těšit.
1: Já se na vás budu taky těšit a všechno dobré do Třince.

0: Český rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a my míříme rovnou za další písničkou. Tentokrát zůstáváme na Ostravsku, vypravíme se do Šilheřovic. Tam nás totiž čeká paní Barbora. Dobrý den.
3: Hezky dobrý den přeji vám všem v rozhlase a taky všem posluchačům. Dnes slaví své narozeniny paní Anička Tymlova z Dolního Benešova a my jí s písničkou chceme přát. Milá oslavenkyně, my ti přejem všechno nej, život ať máš skvělej, starosti hoď za hlavu a měj skvělou náladu. Krásné narozeniny za všechny spolupracovníky přeje Barbora.
2: A my taky přejeme všechno dobré. Mějte se dobře, paní Barboro, naslyšenou.
3: Děkuju pěkně, naschledanou.

0: na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě skončila směs spolek Vejvody Jaromíra Vejvody a my míříme rovnou za dalším přáním na telefonní lince. Máme Aničku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vejvodě, já vás zdravím. Hezký den mám jmenenku, tak jdu. Takže taky máte hezký den. A písničku bych chtěl všem honem lidem poslat, ale nejhodnější je moje asistentka a jmenuje se Lucinka a Lucince přeju všechno to nejlepší a to je zdravý a co si bude ona sama přát. A vám děkuju za hezký povídání a mějte se moc a moc hezký.
0: Tak pozdravujte, pozdravujte paní asistentku, že jí moc zdravíme a budu se těšit zase na příště, Aničko. Mějte se dobře.
1: Děkuju.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: Posloucháte Hudební poštu dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme rovnou za dalším přáním a za další písničkou. V Kujavách v Poodří na Houpačce sedí a krajinou se kochá paní Líba. Hezký dobrý den.
3: Já zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska má narozeniny 77 let paní Marie Ďurišová z Kujav. Milá Maruško, k tvojim krásným narozeninám ti ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání, to ti přeje Líba a Jinuš. A vám děkuji za písničku a někdy na shledanou.
2: Budu se těšit, všechno dobré do Kujav.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová. Za dveřmi je 1. září a s ním se do ulic ve větší míře vrátí školou povinné děti. Bavit se budeme o bezpečnosti chodců v silničním provozu a poradíme, jak třeba bez úhony přejít ulici. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štremplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A míříme rovnou za dalším přáním, tentokrát do Frenštátu, protože ve Frenštátě nás čeká pan Pepa. Dobrý den, přeju.
3: Dobrý den, vážená redakce i posluchači Radia Ostrava. Dnes se dožívá 83 let můj kamarád František Procházka z Rožnova pod Radoštěm. Přeju všechno nejlepší k narozeninám a děkuji vám za zahrání.
2: Rádo se stalo, tak zdravíme do Rožnova a zdravíme i do Frenštátu a posíláme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou teď zamíříme na Vsetínsko. Před malou chvílí jsme byli ve Frenštátě a v Rožnově a teď se posuneme o údolí dál. Míříme do Kateřinic, kde nás čeká paní Tereza. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Já bych dneska prosila o zahraní písničky pro manžele Dančakovi, a to je Vlasta a Josef Dančakovi, kteří, je to 58 let, si řekli svoje ano. My jim přejeme vše do dalších společných let, vše nejlepší. Posíláme jim velký dar, hlavně zdraví, klid a hodně, hodně sil. Posílá jim to celá rodina. Vám, pane šéfredaktore, děkuji za krásný pořad.
1: Já děkuji, že jste se ozvala. Mějte se krásně a pozdravujte doma, paní Terezo. Naslyšenou.
2: Jo, vy také, nasledanou.

0: Tohle byla kapela No Name, vy pořád ladíte hudební poštu a máme tady ještě jedno rychlé a poslední přání dnešního vysílání. Eliška z Fulneku je na telefonní lince, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a zdravím celý Český rozhlas Ostrava, všechno celou rozhlasovou rodinku s Argoškem a chtěla bych jenom krátce hodně poděkovat paní Libušce Šustkové z Lesných Albrechtic za krásný dáreček, který mi poslala po Broňce, takže posílám mi velké poděkování, přání hodně zdraví, štěstí Božího požehnání a tím pádem zdravím i Broňku a celý Český rozhlas Ostravu a vás, pane Vladimíre, taky a děkuju vám za písničku, která je pro vás.
0: Mějte se krásně, naslyšeno.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 24. srpna. Za malou chvíli tady bude Petr Hrčka, nabídneme aktuální zprávy. A mě už pak u mikrofonu vystřídá Oskar Hess a můžete se těšit na další rozhovor osobnosti Česka. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný den na Moravu i do Slezska.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Blíží se 13. hodina, do rozhlasového studia v Ostravě přišel i Petr Hrčka. Za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nebezpečná místa v Ostravě jihu nově osvětlují solární lampy. Důvěra lidí v českou ekonomiku klesla. Důvodem jsou i obavy z dalšího zdražování. Technici u Podštátu na Přerovsku uklidili trosky spadlé větrné elektrárny. Zítra bude oblačnost přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Solárními lampami vybavil obvod Ostrava jich dvojici míst, kde se lidé necítili bezpečně. Jedna lampa osvětluje chodník k tramvajím na sídlišti Dubina. Další dvě lampy svítí na cestu od zastávek k obytným domům v Hrabůvce. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové si tam na chybějící osvětlení lidé často stěžovali. Proto na radnici zvolili rychlé řešení.
2: Vybudování standardního veřejného osvětlení vyžaduje delší přípravu, protože není ve správě městského obvodu. Autonomní solární lampy navíc nepotřebují přívod elektrické energie ani pokládku kabelů. Ostrava jich počítá s tímto druhem lamp i na dalších místech, kde veřejné osvětlení chybí.
0: Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy si připlatí zhruba 5 500 domácností, které městská společnost CZT zásobuje horkou vodou vyrobenou z páry. Průměrná domácnost dá za celý rok navíc kolem 4 000 korun. Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Důvod zdražení vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
3: Jen kvůli situaci horumském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Je to ale pořád jen záloha, takže skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
0: Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 000 korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje kontrolu také 3 zbývající větrných elektráren.
1: Počasí.
0: Večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat, teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami, teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Lichnově na Novojičínsku havarovala 2 osobní auta, nehoda se obešla bez ranění a úniku provozních kapalin. Řidiči ale musí místem počítat se zdržením. Šťastnou cestu přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal takový komediantům a hercům do města vstup zakázán. Jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce nebo co. Táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý. Pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený. Není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba, jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako Jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiný okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo. Aha.
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono, ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní, když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat. Ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106. A takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nevím, že u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Mm. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růd jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako já jsem místy jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak se mu přiděkovat, se řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu,
2: no, jasně. Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak okay. Vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem, každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál?
2: Nemám.
1: Nemáte.
2: Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě? Ano. I doma. Nosíte
2: ne,
1: si to
2: ne,
1: furt.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení Střelce, čili Ritz-Pitz, ascendent rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý,
1: no.
2: Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný, on jo fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo v roce 22, bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, když si tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Napadení pomezního rozhodčího ukončilo fotbalový zápas v Polance nad Odrou. Od zítřka čeká řidiče dopravní omezení mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí. Trosky po pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku jsou uklizené. Zítra bude oblačnost s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Policie prošetřuje incident na fotbalovém utkání mezi Polankou nad Odrou a Novým Jičínem. Při zápase krajského přeboru napadl jeden z diváků pomezního rozhodčího. Utkání se nedohrálo a 17-letí hráči hostů na další zápas z obavy o svou bezpečnost vůbec nenastoupili. Podle předsedy novojičínského klubu Daniela Chrustavčuka je problém nedostatku rozhodčích, které musí v těchto soutěžích nahrazovat zástupci týmů. Situaci chce proto řešit s fotbalovým svazem.
2: Určitě se tady těm situacím bude předcházet. Ono těch věcí je více, jo, co by mělo být chybí rozhodčí. Opravdu by prostě ten hlavní rozhodčí měl být vyškolený a důsledný v tom. Je tam nějaké nezdravé prostředí, upozorním, ukončím zápas.
0: Zítra začne oprava silnice mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí. Rekonstrukce krátkého úseku u polských hranic potrvá 2 týdny. Ředitelství silnic a dálnic uzavře nejdříve jednu polovinu vozovky a po druhé budou jezdit auta. Následně se strany prohodí.
3: Při opravách může dojít také k úplné uzavírce nájezdu na okružní křižovatku s Karvinskou ulicí a řidiči budou muset využít objízdnou trasu. Ředitelství silnic a dálnic obnoví všechny vrstvy silnice. Náklady vyjdou na necelých 5 milionů korun. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů, ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, stojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání. Pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
4: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky a většinou to je teda ve světě drcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
0: Při pádu elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havarii v Česku vyšetřuje policie.
1: Počasí.
0: Večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat, teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost lokálně s deštěm nebo přehaňkami, teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 mezi 25. a 26. kilometrem ve směru na Frýdek Místek stojí porouchané vozidlo, odstavný pruh je neprůjezdný a řidiči musí počítat se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pondělní dobré odpoledne s datem 24. srpna. Zdraví vás po Petru Hrčkovi také Vítek Goršanov a spolu se mnou také třeba Beach Boys, Janek Ledecký, Věra Martinová nebo Karel Gott. Tihle všichni nám zaspívají své písničky v úvodu další hodiny našeho vysílání. No a co dál můžete čekat od dalšího vysílání našeho programu? Tak třeba se zaměříme na zvířata a zamíříme mezi japonské slepice, kterým se taky nějak přezdívá. Zatím neřeknu to zajímavé slovo. Uděláme si výlet nedaleko za hranice našeho kraje na Jesenicko, no a vrátíme se k fotbalové kauze, o které jsme vás informovali už před malou chvílí ve zprávách. Nový Jičín žádá svaz o jednání kvůli napadení pomezního rozhodčího, po kterém se utkání krajského přeboru s Polankou nad Odrou nedohrálo. Jaké změny klub žádá? Detaily už za chvíli, kdy se k nedávnému fotbalovému mači v našem programu vrátíme. Tak se vám v pondělí odpoledne pěkně poslouchá.

0: Nepříjemnou dohru má fotbalové utkání krajského přeboru mezi Polankou nad Odrou a Novým Jičínem. Zápas předčasně ukončil útok diváka na pomezního rozhodčího. Incident už řeší policie. Detaily zjišťovala naše kolegyně reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám ve studiu. Andro, dobré odpoledne.
1: Pěkný den tobě i posluchačům.
0: Tak můžeš přiblížit tedy, co se vlastně při zápase stalo?
1: Podívej, objektivně vlastně můžeme mluvit jen o následcích. Jeden z diváků po předchozí hádce přistoupil k tomu postrannímu rozhodčímu a opravdu udeřil ho do obličeje. On potom upadl. Na místo pak ti lidé, mezi nimi byla snad nějaká zdravotnice, sestřička, přivolali sanitku a proto ten případ řeší i policisté. Podle mluvčí Evy Michalíkové se zatím jedná o přestupek. Nový Jičín a Polanka pak celou tu událost interpretují po svém. Já jsem si dala tu práci a vlastně vyslechla jsem názory zástupců obou klubů, tak předseda toho novojičínského klubu, pan Daniel Chrustavčuk, tak on říká, že tam byla od začátku velmi napjatá atmosféra, že ty vulgarizmy létaly opravdu vzduchem a když už po tom incidentu měli nastoupit na to hřiště 17-letí hráči druhého týmu, tam se vždycky hraje dvojzápas, tak už prostě ze strachu o své bezpečí odmítli nastoupit, takže vlastně se nedohrál ani jeden z těch zápasů. Já jsem pak mluvila se sekretářem Polanky, panem Radovanem Řehulkou. On to líčí trochu jinak, samozřejmě úvodem říká, chceme se omluvit novému Jičnímu za to, co se stalo, ale podle něj i ten pomezní rozhodčí se nechoval úplně jaksi tak, jak by měl, že byl vulgární, on prostě říká, bylo to oboustranné.
0: Čili docela zapeklitá situace, no. Řekl bych, jaké to tedy bude mít dopady?
1: No, ono to na první pohled, ta zapeklitá situace, když teda nikdo by se nechtěl posmívat tomu, že někdo upadl a má vážná zranění nebo má nějaká zranění, když tam byla ta sanitka, ale trošku to vyznívá jako okresní přebor, to buďme, řekněme to na rovinu. Jenomže on ten incident vlastně odhalil, jak to v té nižší fotbalové soutěži je a jaké jsou tam problémy, o kterých se třeba moc ani neví. Ono totiž, představ si, překvapivě chybí lidi, chybí rozhodčí a vlastně je to tak, že pomezní rozhodčí dělají zástupci klubů. Jo, takže oni se delegujou, což byl tento případ a tam vlastně skutečným rozhodčím je jen ten hlavní. A to bylo teda v tomto případě taky, kdy tím napadeným pomezním rozhodčím byl fakticky trenér toho nového Jičína. A ten nový Jičín, ten klub vlastně chce, aby svaz tuto věc řešil a aby skutečně na těch zápasech rozhodčí byli, protože jednoznačně oni říkají, oni jsou trénovaní na to. Ten rozhodčí ví, jak tuhle vypjatou situaci zvládnout, ty emoce, které tam jsou, to je jasné, jak zvládnout zkrátka tu rozvášněnou tribunu. Určitě to zvládne rozhodčí lépe než zkrátka trenér toho klubu, ale nejsou lidi, tak proto ten nový Jičín zase navrhuje, aby se více jaksi apelovalo na ty jediné rozhodčí, což jsou ti hlavní, aby když vidí, že se tam něco mele, aby prostě zasáhli, aby pískli, nebo aby to prostě nějak profesionálně sklidnili. Ono reaguje i ta Polanka, ten dopad je takový, že chce vlastně nově teď od všechny zápasy natáčet na video, aby bylo jasné a zdokumentované, co všechno se na tom hřišti děje, aby byly prostě nějaké důkazy.
0: A my celou kauzu budeme samozřejmě sledovat, její dopady případné, ano? Je to tak. Andrea Brtníková byla hostem Dobrého odpoledne Českého rozhlasu. Andreo, díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

V Japonsku se těší velké popularitě. Lidé je tam chovají doma v klecích, podobně jako třeba u nás zakrslé. Mluvím o malých slepicích, Japonkách Shabo. Více o nich se dozvíme už za malou chvíli v rozhovoru s jejich chovatelem, panem Josefem Blokešem z Píště. Do Píště se vydáme s naším reportážním mikrofonem po písničce od Václava Neckáře. Jenom připomenu, že posloucháte pondělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava.

0: Do světa zvířat teď míříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Většina chovatelů slepic sáhne po takovém druhu, který je speciálně vyšlechtěn k vysoké snášce vajec. V hospodářství chovatele Josefa Blokeše z Píště ale najdete mnohem drobnější, tmavě zabarvené exotické slepice. Představili je redaktorce Romaně Kubicové.
1: Já jsem si oblíbil zakroslá plemena, nebo jedno zakroslé plemeno, a to jsou Japonky Šabo, které mají černé zbarvení, tady tento barevný ráz. A je to výjimka, protože má černou nejen barvu peří, ale i černé laloky, černý hřeben. To má červenou krev, skoro černé maso a skoro černé kosti. Akorát vajíčka nosí světle krémově bílá.
2: No a jinak s ním můžete nakládat jako s kterýmkoliv kurem domácím, nebo je nějaký citlivoučky, protože vy ho máte raději tady v takových klíckách.
1: Mám to v voliérkách, protože tady chodí lišky a kuny a už jsem přišel, choval jsem i kachny pyžmové a už jsem přišel během 2 měsíců o 48 kachen, protože lišky měly hlad a měly mláďata, tak mi tu chodili jako do spižírny každý druhý den a odnesli si vždycky něco pro mladé.
2: Vy jste říkali, že jsou zvláštní tím, že mají hodně melaninu, tudíž mají černé maso, tmavou krev, tmavé všecko, jenom vajíčka normální. Tak jak to vypadá, když si dáte z nich pečení?
1: No, maso chutná normálně, akorát je to podivné, že to není bílé kuřecí maso, ale je to tmavě šedočerné maso, takže to chutná, nebo na první pohled je to trošku zajímavé a trošku podivné, ale chutná to normálně.
2: Kolik takových vajíček snesou? Jsou stejně jako nosné, jako třeba ty běžné slepice, které máme na dvorku?
1: Ne, většina lidí chová slepice pro vajíčka a kupuje si už hotové hybridy, nosné hybridy, které snášejí 250 až 300 vajec ročně. Tady tato čistokrevná plemena nejsou šlechtěna na snášku, ale na exteriér, a proto tam ta snáška je nižší. Uvádí se, že má 40 až 60 vajec, ale u mě, protože krmím velmi kvalitním krmivem s vysokým obsahem bílkovin a tam je koeficient heritability dědičnosti u snášky jenom 0,2, to znamená 20% působí dědičnost a 80% vliv prostředí, takže kvalitním krmivem se ta snáška zvýší a u mě to snáší 80 až 100 vajec.
2: To jste opět zase přemluvil k velkým výkonům.
1: Ano, přemluvil jsem je tím, že jsem jim dal do zobáku kvalitní krmivo.
2: Mám si to představit, že to je nějaké už připravené granulované krmivo.
1: Ano, je to připravené granulované krmivo, které kupují u jedné firmy v Německu a tím mají jedno z nejkvalitnějších krmiv a když jedu kolem, tak si vždycky pár pytlů pro sebe a pro svého bratra koupím.
2: Když jste říkal, že to je exteriérové plemeno, mám tomu rozumět tak, že v Japonsku třeba se procházejí jen tak pro okrasu?
1: V Japonsku oni jsou chovány jako domácí zvířata, domácí mazlíčci. Stejně jako u nás se chovají papoušci, anebo kočky a psy, tak tam se to chová v malých klecích a každá prefektura v Japonsku má trošku jiný genotyp. A tam se chovají nejen ty šabo, Japonky, ale i třeba bojovnice, košamo nebo chibi. To je zase jiný typ úplně a za stejným účelem jako hobby, koníček, jako králíci v klecích se chovají. A z Japonska to bylo sem přivezeno někdy koncem 18. století a v 19. století a od té doby se to chová i v Evropě. Bylo vyslištěno u těch Japonek, šabo, asi 22 barevných rázů. A na speciální výstavě v Německu, kde je největší chovatelský klub, je vystaveno třeba 2000 jenom tohoto plemene, 2000 kusů tohoto plemene.
2: A když vy tady v Píšti budete mít chovatelskou výstavu, mimochodem 4. 5. září, pak když se nepletu, vystavíte je taky?
1: Samozřejmě jednu až dvě voliéry. Vždycky jedna voliéra je jeden kohout a dvě slepičky tam chci vystavit.
2: Tak to je pozvání i pro naše posluchače, aby si udělali čas a v pátek 4. nebo v sobotu 5. září se přišli na chovatelskou výstavu do Píště podívat mimo jiné i na slepičky Šabo, chovatele Josefa Blokeše z Píšti, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A na Jesenicko zamíříme už za malý okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vedení Hanušovic dokončuje obnovu sportovního areálu pro tamní fotbalisty. Před 2 lety ho zničili povodně. Teď už se na břehu Moravy zelená nový fotbalový trávník a dělníci pracují také na nových šatnách. Takže reportáž čekejte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvilku, zatím nám velmi pěknou písničku Heaven zaspívá kanadský rocker Bryan Adams. Hezké odpoledne.

0: Dříve v nich parkovala auta a další technika, teď někdejší městské garáže v Hanušovicích. V podhůří Jeseníků po kompletní přestavbě poslouží fotbalistům. Ti při povodních před 2 lety přišli o sportovní areál u řeky Moravy. Vedení města ho teď dočasně obnovuje. Fotbalistům poslouží hned několik let, než Hanušovice vybudují sportoviště na jiném, před velkou vodou lépe chráněném místě.
1: Potřebujeme to zázemí, potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. Je to dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
2: Popisuje na obnoveném fotbalovém hřišti v Hanušovicích starosta Marek Kostka z hnutí Generace Y. Hřiště před 2 lety spolu s tenisovými kurty kompletně zničila povodeň. Teď už se tady znovu zelená trávník, vše hotové, ale ještě není. Upozorňuje Marek Kupka z hanušovického odboru správy majetku, služeb a investic.
3: V průběhu asi 1 měsíce se budou instalovat střídačky pro hráče, branky, výkopové zóny na chytání míčů a celková revitalizace okolí hřiště.
2: Nové hřiště bude sportovcům sloužit jen dočasně. Povodí Moravy tady místo něj plánuje protipovodňová opatření, dodává starosta Marek Kostka.
1: Protipovodňové opatření, které chystá Povodí Moravy, musí být hotovo do roku 2030 a tohle to bude muset zaniknout, protože tady vzniknou na tom původním hřišti vlastně protipovodňové opatření Povodí Moravy.
2: Do té doby tak Hanušovice plánují vybudovat nový sportovní areál. Stát bude na místě, které je lépe chráněné před velkou vodou.
1: To nové bude na ulici Jesenické, která je vzdálená odsaď, bych řekl, nějakých 400 metrů, 400-500 metrů. Tam máme 5-hektarovou louku, na které vznikne to nové sportoviště.
2: Náklady na vybudování dočasného zázemí pro sportovce doplňuje Marek Kupka z odboru správy majetku, služeb a investic.
3: Celková částka na vybudování provizorního fotbalového hřiště, včetně zázemí, vychází na 13,5 milionu korun. Z části je financována městem Hanušovice a z části Národní sportovní agenturou.
2: První zápas na obnoveném hřišti odehrají hanušovičtí fotbalisté příští rok na jaře. Z Hanušovic

skupinu Elán teď vystřídá Andrea Bocelli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za 3 minuty bude 15 hodin a vy si poslechnete další aktuální zprávy, ve kterých zamíříme třeba do Opavy. Tam totiž pokračuje obnova a doplňování venkovních pouličních lamp. Podrobnosti už za malý okamžik. Příjemné odpoledne vám všem.

0: četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Město Opava upravuje svícení ve večerních a nočních hodinách. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. O titul Sestra 2026 se v Moravskoslezském kraji uchází 27 zdravotních sester. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V Opavě pokračuje obnova a doplňování venkovních pouličních lamp. V souvislosti s přechodem na úsporný systém LED svítidel se objevila řada stížností obyvatel na nedostatečné svícení ve večerních a nočních hodinách. Úpravy se týkají hlavně sídliště Kateřinky.
4: Ale nejenom tam se světla posilují anebo přibývají nová. Lampy už více svítí například v Olomoucké, Černé nebo Partizánské ulici a na řadu přišly také ulice Jateční nebo Dolní. Celkově je v plánu vyměnit všech 7,5 tisíce zastaralých lamp. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastazie Neradové několik faktorů.
5: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
2: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být na dobro zbourána do konce týdne, řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté. Jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklad několik firm, které po požáru přišly o své zboží. Moravskoslezský kraj dnes spustil hlasování v anketě Sestra 2026. Do 20. září mohou lidé hlasovat pro nejlepší zdravotní sestru. O titul se uchází 27 kandidátek. Jak doplňuje mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboňová, oproti minulým ročníkům se mění systém oceňování.
6: Dosavadní soutěžní kategorie byly zrušeny a oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení. Důraz se tak přesouvá od porovnávání různých oblastí ošetřovatelské péče k samotným osobnostem a jejich práci v konkrétních nemocnicích a zdravotnických zařízeních.
2: Na nákladovém nádraží v Kopřivnici byl při posunu nákladní vagón. Provoz na trati je přerušený. Mezi Příborem a Veřovicemi a mezi Příborem a Štramberkem jezdí místo vlaků náhradní autobusy. Vagón vrátí na koleje hasiči správy železnic. Délka výluky zatím není známa.
3: Počasí.
2: Večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat, teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Teploty od 18 do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 474 v Jablunkově se srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři. Ve školské čtvrti ve Frenštátě pod Radhoštěm havarovala 2 osobní auta. Nehoda se obešla bez ranění. Porouchaná vozidla pak komplikují dopravu ve Výškovické ulici v Ostravě a na dálnici D48 na 43. kilometru ve směru na Olomouc.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A Na svých cestách buďte rozhodně velmi opatrní. Kdo by to byl řekl, prázdniny se blíží do finále, čeká nás poslední týden plus jeden den, pondělí 31. tedy celkem už necelých 8 dnů, tak školáci, zatím ale buďte v klidu, ještě se nic až tak velkého neděje a užijte si poslední dny volna. Stejně tak, milí posluchači, vy dospělí už školou nepovinní, pokud máte tento týden dovolenou. Myslím, že počasí nevypadá vůbec špatně, zítra sice nic moc, ale v dalších dnech už to bude jen a jen lepší. Ostatně ohledně počasí si budeme detailněji s meteorology povídat na prognozu na další dny v 17 hodin a 50 minut v pořadu Den v kraji. Teď máme 5 minut po 15. hodině a dobré odpoledne vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Vítek Goršanov a spolu se mnou tady budou třeba Hana Zagorová nebo Petr Muk. Zamíříme do historie města Orlová. V rámci vrcholícího zámeckého léta se vydáme také na další zajímavý zámek, který najdete u nás v České republice. No a přinášíme i jedno žhavé téma pro seniory. Právě pro ně totiž Ostravská univerzita spouští jazykové kurzy. Naučit se budete moci třeba francouzsky nebo španělsky. A podrobnosti o tomto tématu prozradíme už za malou chvíli. Pěkné odpoledne.

0: Ostravská univerzita rozšiřuje nabídku jazykových kurzů pro seniory. Nově si mohou vybrat francouzštinu nebo španělštinu. Přihlásit se můžou všichni, musí mít ale maturitu. O detailech teď budu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava hovořit s vedoucím katedry romanistiky Janem Mlčochem. Já vás zdravím a přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám, děkuji za pozvání.
0: Řekněte na úvod, je kurz určený i pro třeba úplné začátečníky?
1: My nabízíme dva kurzy francouzštiny a dva kurzy španělštiny v tomto semestru. Jeden je pro začátečníky a druhý pro mírně pokročilé, řekněme. Takže mohou i začátečníci, i tedy lidé, kteří už se španělštinou nebo francouzštinou mají zkušenosti, se k nám přihlásit.
0: To je určitě dobrá zpráva pro všechny. A v čem je to jiné, když se začínáme učit nový jazyk v seniorském věku?
1: Jiné to určitě nebude v tom, že bychom probírali nějaká jiná témata nebo řekněme se zabývali úplně něčím jiným, ale pravděpodobně nám to možná, alespoň ze začátku může jít trošku hůře, takže naši kolegové, kteří tyto kurzy vyučují, jsou na to připraveni a přistupují k tomu z didaktického hlediska trošičku jinak, než když máme, řekněme, dětské mozky připravené nasávat jakoukoliv informaci a jakoukoliv dovednost. Ale chtěl bych říct si zde na tomto místě, že se naši uchazeči nebo zájemci nemusí vůbec obávat. Není to tak, že by to bylo nemožné, jen to možná může být malinko těžší, ale lidé, kteří mají rádi výzvy, jsou nás vítáni.
0: Na která témata se budete soustředit?
1: Tak jak jsem říkal, otvíráme kurzy francouzštiny a španělštiny, to znamená v těch základních kurzech se jedná o základní gramatiku, o praktické využití jazyka, tak aby si naši posluchači po ukončení těch kurzů byli schopni například v létě objednat nějakou dobrou kávu v Paříži nebo nějaké dobré jídlo ve Španělsku. Ale vedle toho také otvíráme kurz univerzity třetího věku, který jsme poeticky nazvali Španělské procházky, kde se potom již tedy v češtině soustředíme na španělskou kulturu, výtvarné umění, literaturu a obecně historii a reálie.
0: Tak a teď, dejme tomu, jsme řadu posluchačů nalákali, tak já se na závěr zeptám, jak se případní zájemci mohou přihlásit?
1: Nejlepší a ve své podstatě jedinou možnou cestou je najít si na webových stránkách Ostravské univerzity sekci celoživotního vzdělávání a zde se pomocí docela intuitivního systému proklikat k jednotlivým kurzům. Je to vždycky napsáno jako španělština pro seniory, francouzština pro seniory. Tam už vás ten systém povede tak, aby se uchazeč přihlásil a pochopitelně také i zaplatil kurzovné.
0: O nabídce jazykových kurzů francouzštiny a španělštiny pro seniory jsme si povídali s vedoucím katedry romanistiky Ostravské univerzity Janem Mlčochem. Moc vám děkujeme za informace, držíme palce, ať se vám přihlásí spousta zvídavých seniorů a ať se vaše práce daří. Díky moc za rozhovor.
1: Děkuji vám, díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Orlová Lazy, tak to je místní část slezského města Orlová. Kdysi historický městys s původem ve 13. století vyrostl a také spadl s těžbou černého uhlí. Území hluboce poznamenané dolováním je dnes vlastně pustinou, no a my vás tam i tak pozveme na výlet a bude to velmi zajímavé v našem vysílání už za malou chvíli.

0: Hlazy u Orlové, oblast kdysi živá, především skrz zadolování uhlí. A právě kvůli rozsáhlé těžbě historická osada před dekádami let prakticky zanikla. Připomíná ji pouze špetka staveb v terénu, staré fotky a také vzpomínky. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou přizval na poznávací výpravu pamětník a znalec regionální historie pan Ladislav Chroboček. Vzpomínek má plno, stejně jako jeho choť paní Marie.
1: Tak to jsem chodila jako do té prodejny. Maminka mi třeba napsala něco, a abych to dala panu vedoucímu. No ale já jsem se flakala, lístek ztratila a přišla jsem tam, jenom jsem mu dala peníze na pultík a on říká, co bys chtěla, Maruško? Já říkám, já nevím. A šla jsem dom. A tou ulici tady jsme bydleli nahoře v kolonii v 7. domečku.
2: Tak to vzpomíná paní Marie Chrobočková. My se díváme na historickou fotografii, to je obchod, to jste chodila do Letochy, se
1: do
2: říká,
1: Letochy,
2: po vašim muže. Orlová Lazy, Orlová která dnes Lazy, už ano, vlastně neexistuje. My se díváme, pane Chrobočku, Ladislav Chroboček, se mnou projíždí materiál, který sepsal pan Stanislav Durčák.
3: Ano.
2: Je to velmi bohatá publikace v elektronické verzi, porovnání historických fotografií a současných snímků, tak jak to kdysi bylo. Ještě pár dekád zpátky a dneska už vlastně srovnáno se zemí.
3: Ano.
2: A už to existuje jenom ve vzpomínkách. Třeba vaši paní, která teda dokdy na Lazech
1: no,
2: bydlela.
1: Přivezli mě tam v 53., jak jsem se narodila, to mi bylo 16 dnů. No a stěhovali jsme se v 59. roce na Vánoce do Havířova. Tatínek dostal byt jako ze šachty, protože dělal v Lazích.
2: No a Lazy teda kdy mizí z mapy, pane Chrobočku?
3: Lazy mizí z mapy postupně celých 60. a 70. leta až do roku 91. Jak píše tady pan Dučák, že byla budova zbourána v roce 91. Polské gymnázium přestalo učit. To bylo u cesty taková krásná budova nová. Bylo to v roce 1991 zlikvidováno.
2: To byla poslední teda?
3: No, jedna z posledních.
2: Jedna z posledních.
3: Tady stála budova, tež nevím, tady byla strejda s babičkou.
1: Tady ty tři okna a z boku měla babička okno. A ze školky vždycky jsem čekala na druhé straně, tak mě přivedla sestra, protože ona byla o rok a půl starší, tak převedla přes cestu, tam mě nechala, tam si mě přebrala babička a potom jsem šla s mamkou domů.
2: Lazy, to vlastně nebylo samostatné.
3: Bylo to
2: samostatné.
3: To byl město z Lazy, 7000 obyvatel měla nejvíc počet, jak uvádí pan Dučák. A bylo to postupně bylo likvidováno, až to bylo přiřazeno v roku 60 nebo kdy k Orlové. A stalo se to součástí jako místní čas Orlova Lazy.
2: A historie těch Lazů počíná?
3: Ves Lazy zvané v roku 1302 Lazy Paškovi, jež odvaděli biskupství Vratislavskému na desátku čtyři
2: Škoty zlána. Tak to jsme nějakých zlány. Pěkných pár století zpátky, no, začátek 14. století. A to pojmenování Lazy, to tady pan Durčák taky vysvětluje.
3: Ano.
2: To má souvislost vlastně s polským označením lesa. Las.
1: Tam bylo plno
2: a asi to
1: rybníky tam.
3: Dál by se název Lazy odvodití spíše od polského loska hůl, nebo od las, les.
2: No a my teda pojedeme do terénu, kam se podívat.
3: Budu se snažit vám ukázat, jak otec jezdil s autobusem u ČSAB linku Řeka Orlová po trati, která ještě dneska částečně existuje. Vzpomeneme na zastávky, které si vybavuju, kde autobus přibíral lidi, protože hodně lidí jezdilo tenkrát autobusy na šachtu, na Dukla a Lazy. Dobře, že to byly autobusy s vlekem a to bylo vždycky plné. Jako to, to dneska je plné parkoviště aut a autobusy jezdí prázdné, že?
2: Tak a to my už s Ladislavem Chrobočkem sedíme v autě a projeli jsme poměrně velký kus
3: Havířovska.
2: Teď jsme odbočili
3: z hlavní silnice, která vede z Havířova do Orlové, na starou cestu původní, která kdysi vedla přímo k braně závodu dolů za Potocky. po které když jezdili ty autobusy. My jsme se částečně po staré, částečně po nové cestě dostali z Tělicka až do Orlové Lazu dneska, než postupně během let zanikla úplně jak vedlejší Karvina doly.
2: No a vy jste tady jezdil s tím tatínkem?
3: S tatínkem autobusem, když jsme měli chuť a čas, tatínkovi jsme nosili, když měl šichtu obědy k autobusu. A když jsme byli hodní a nebylo co dělat, tak jsme jeli s tatínkem na velet.
2: Takže tu cestu znáte jako své
3: pamatuju,
2: boty. A teď zjišťujete, že vlastně už částečně
3: není,
2: ani...
3: Ono 50% té cesty, kterou jsme absolvovali, není. Mm-hmm. Je zastavěna Havířovem, je vyborána v Lazi, je zatopena kališťama od Zapotockého, že? Děkuji paní lednické, že proslavila Šichmy kostel a jeho okolí, ale Lazi si zaslouží tutéž pozornost, ale už bohužel není komu jít předat, protože zřejmě asi Lazané vymřeli a mladé už to nezajímá. Realita dneška.
0: Říká pamětník Ladislav Chroboček, náš dnešní průvodce krajinou zaniklých Lazů u Orlové. Na místo se vrátíme zase po písničce. A zastávku si uděláme u jednoho zajímavého monumentu, jedné z posledních památek na Staré Lazy. Tak rozhodně poslouchejte, za 2 minuty v rozhovoru budeme pokračovat.

0: Pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava jsme na výletě, a to v oblasti Orlová Lazy. Původní Lazy jsou dnes celé srovnány se zemí a pokud se na místo vypravíte, narazíte pouze na zelenou krajinu s odvaly důlní činnosti mezi Orlovou a Havířovem. Pamětník Ladislav Chroboček si místopis někdejších Lazů živě vybavuje. Krajem jezdil s tatínkem, který šoféroval místní autobusovou linku. A do terénu vzal i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou.
1: No a to my jsme jeli, a vy jste říkal, tady byla zastávka,
2: ano,
1: ta to, se jmenovala to, ano, ta, ano, tak a tak, tady byla hospoda, pošta, tam bylo to.
2: Zastávka byla, střediska byla nejdříve na Bludovickém kopci, potom byla Bludovice pošta, potom byla pekárna Housírek, Šimala, sídliště Prostřední Sucha, Dolní Sucha Dukla, a z Dukla jsme se dostali až na Veverku, teď jsme na kraji Lazu, v části Lazu, Veverka, na kopci u jedné z budov, která ještě za zrakem stojí, není zbourána.
1: To bude tak 100 let stará budova?
2: Že určitě podle toho, jak vypadá. A nikdo tu nebydlí, ani tráva není posečena.
1: Nutno říci, že kolem teda vlastně je jenom zeleno.
2: Zeleno, jak v celých Lazích. Všude, kde si buď byly kaliště, dneska už ani kaliště nejsou, protože se uhlí netěží, takže vlastně jenom zeleň a zbytky po poli, jak jsme viděli na Veverce, po kolonii na kopci, ani památky, jenom sama houšť a spoušť, lesy a pole.
1: Dům číslo popisné 443 se ještě dá přečíst. Tak a my jedeme dál.
2: Jedeme dál směrem k dolu Antonín Zapotocký, dneska nevím, jestli to byla Nová jáma, a u které je ještě na památku postavena kaplička s Barborou, myslím, že to je svatá Barbora, a pod ní je pomník lazeckým hasičům, báseň Petr Bezruš věnoval báseň, a ta báseň je na tom pomníku celá vytesaná.
1: Tak a to už jsme vystoupili z auta, jdeme pár kroků k malé kapličce, která je spolknutá zelení, bílá fasáda, věžička, svatý Jene, oroduj za nás. Je tady ještě připomínka nějaké válečné historie, válečného příběhu. Na tomto místě byl zastřelen německými fašisty v roce 1944 Suchánek Vilém z Lazu. Ta kaplička je jedním z mála pamětníků.
2: Jedna z mála staveb, která stojí na území Lazu, protože tam jsme viděli jednu budovu, teď tady vidíme kapličku, a podle stavu, jak je nabílena zřejmě, asi ještě se o ní někdo nedávno postaral, aby vypadala, dokonce i květiny tam jsou za dveřma, že asi zřejmě tady někdo ještě zabloudí a vzpomene pana Suchánka Viléma.
1: Představit si, že ještě dvě dekády po válce bylo živo kolem kapličky.
2: Bylo živo, tady jezdili autobusy horem dolem, horníci na šichtu tady se vystupovalo, protože tady za rohem je brána do bývalého dolu Antonín Zapotocký vlastně. Že? A cesta vedla rovně do důličku, jak jsme viděli v těch materiálech, ke koksovně Lazy, nahoře na kopci byla koksovna Lazy a potom byla trať, křížila se trať cestou, trať lokálky, která jela z Ostravy do Karviné. Vedle vlevo byla hlavní baňská záchranná stanice, HBZ-ka bývala. Vyjelo se na cestu Karvinskou, kde byla potom ještě OKD doprava. No a přijelo se cestou do Orlové.
1: No a pár kroků od kapličky je zmiňovaný pomník, který na sobě nese báseň Bezručovu. To je taky další vlastně pamětník toho, co už dnes není. Masivní dílo, to vám řeknu, pane Chrobočku.
2: No vidíte, a zarostlé travou, nikdo se o to nestará, nikdo si nevzpomene, že něco takového, kde si byli schopni naši předkové vybudovat a postavit, aby po nich něco zbylo.
1: 1892 až 1947 jsou ty letopočty památce zakladatelů prvního českého hasičského sboru na Těšínsku v Lazích. A ta Bezručova báseň, kdybychom mohli ocitovat kousek, Lazy na Podkopané na Nivě, v té zemi plné sazí a milované vášnivě tam leží naše Lazy. A než se šiky unaví, než neodrazí ránu, chlop křístek školu postaví moravskou murovanou. No, 4 sloky má ta báseň. Udělejte si výlet, můžete si ji přečíst až do konce. Tak vzpomínka na městy Slazy, ze kterého zbylo velmi málo, připomíná ho vlastně jenom pojmenování místní části Orlová Lazy a velmi obsáhlá publikace Stanislava Durčáka, kterou třeba někdy přiblížíme. Výlet s Ladislavem Chrobočkem z někdejších Lazů, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Prázdniny pomalu končí a s nimi se blíží také závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. No a kam se vydáme dnes odpoledne, tak to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem na vlnách Českého rozhlasu Ostrava Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergu, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme Stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí 2. okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančorová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek

770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

George Harrison těsně před 16. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Pondělní dobré odpoledne pokračuje, za malou chvilku další aktuální zprávy. No a hned po nich také pondělní vydání Humoriády, tedy pravidelného magazínu, ve kterém je prostě lidově řečeno sranda. Dnes se budete bavit s hercem a dabérem Martinem Zounarem, takže myslím, že o humor opravdu nouze nebude. Tak se dobře bavte a mějte příjemné pondělní odpoledne s datem 24. srpna, jak jinak s Českým rozhlasem Ostrava. Každý.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostrava otevřela novou krytou střelnici v Hulvákách za 140 milionů korun. Lichnov na Bruntálsku znovu otevře akademii třetího věku. Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. Zítra bude oblačnost s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Solárními lampami vybavil obvod Ostrava jich dvojici míst, kde se lidé necítili bezpečně. Jedna lampa osvětluje chodník k tramvajím na sídlišti Dubina, další dvě lampy svítí na cestu od zastávek k obytným domům v Hrabůvce. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové si tam na chybějící osvětlení lidé často stěžovali, proto na radnici zvolili rychlé řešení.
2: Vybudování standardního veřejného osvětlení vyžaduje delší přípravu, protože není ve správě městského obvodu. Autonomní solární lampy navíc nepotřebují přívod elektrické energie ani pokládku kabelů. Ostrava jich počítá s tímto druhem lamp i na dalších místech, kde veřejné osvětlení chybí.
0: Ostrava otevřela na místě bývalé střelnice v Hulvákách nový krytý areál za zhruba 140 milionů korun. Tři střelnice umožní trénink olympijských disciplín i pořádání mezinárodních soutěží. Sportovci budou moci střílet z pušek a pistolí na vzdálenost až 50 metrů. Areál využijí profesionální a mladí sportovci i veřejnost, které se má otevřít během září. Podle Českého střeleckého svazu působí v regionu 30 klubů z více než 600 sportovci. Čeští reprezentanti navíc získají na Moravě nové zázemí pro celoroční přípravu. Akademie třetího věku bude v Lichnově na Bruntálsku i tento rok. Na programu je celkem 7 přednášek z různých odvětví. Týkají se třeba ornitologie nebo kyberšikany. Vystoupí ale například i odborník z české anarktického výzkumu. První přednáška je v plánu na konec října, říká pořadatelka akademie Alena Freščáková. Registrace není nutná.
3: Už vlastně máme čtvrtý ročník a mají zájem obyvatelé, naši posluchači, někteří opravdu chodí pravidelně, chodí tak, že navštěvují, nevynechávají. Dostali už třetí certifikát, tak se budou těšit na čtvrtý.
0: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna.
1: Počasí.
0: Dnes večer bude obloha polojasná, v průběhu noci ale bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přehánkami. Teploty se budou zítra pohybovat od 18 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 67. kilometru ve směru na Český Těšín pobíhá u vozovky Srná, řidiči musí projíždět opatrně. A na silnici 1/56 u Starých Hamrů hoří nákladní auto. Doprava je vedena v místě Kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
6: Já
5: Patrik.
6: Vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně ty kluku jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím nahobenější.
6: No, to je super.
5: A veřej je svalnatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, člověče, ono to tam je.
5: Jo.
6: Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já jsem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale
5: to.
6: Opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no, jistě,
5: budeme
6: dodržovat
5: pravila.
6: No ne, nedodržovat, no
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednout tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme
5: Moriana.
6: Se zvát. Humor.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějakej chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bysme tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrcnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, by bylo to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude skvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držák kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlokarikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvisihák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No,
9: ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád tyhle anekdoty z tunelu.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až vody je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo nejel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak fajn.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žel se vám považte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáraný.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentrilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý, občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka,
2: ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: To úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně.
3: Kolik
2: toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku, poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na toho rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. Já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co ses? Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, on by takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně, že skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Abys mě to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup auták to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je. Vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prej ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to
1: taky dokonal. S tebou něco takového dělal? Ten
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, ten. O Petrovi, mm-hmm. No, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný. Ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo a nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotnýho, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Ano.
3: Dobrý.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Mě tam pečou u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No teď taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti, ale nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznámky. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společnosti, společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie, jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
5: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to taky jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchy, ale kdybych šel
3: zase do divadla,
5: to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích dvou soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyber z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. Nakonec. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný? Ne?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
9: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
9: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo. Mhm.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám, já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne, já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
10: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, to je jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Napadení pomezního rozhodčího ukončilo fotbalový zápas v Polance nad Odrou. Orlosupa odchovaného v ostravské zoo našli ochránci otráveného. Světová moře jsou nejteplejší v historii měření. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Policie prošetřuje incident na fotbalovém utkání mezi Polankou nad Odrou a Novým Jičínem. Při zápase krajského přeboru napadl jeden z diváků pomezního rozhodčího. Utkání se nedohrálo a 17-letí hráči hostů na další zápas z obavy o svou bezpečnost vůbec nenastoupili. Podle předsedy novojičínského klubu Daniela Chrustavčuka je problém v nedostatku rozhodčích, které musí v těchto soutěžích nahrazovat zástupci týmů. Situaci chce proto řešit s fotbalovým svazem.
4: Určitě se tady těm situacím bude předcházet. Ono těch věcí je více, jo, co by mělo být chybí. Rozhodčí, opravdu by prostě ten hlavní rozhodčí měl být vyškolený a důsledný v tom. Je tam nějaké nezdravé prostředí, upozorním, ukončím zápas.
2: Za dvě loňské vraždy mužů na Šumbersku poslal Olomoucký krajský soud mladistvého na 9,5 roku do vězení. První oběť napadl v Uničově, po druhé zaútočil o 2 týdny později v Zábřehu na náhodně vybraného muže, po kterém chtěl cigarety. Oba napadení následkům těžkých zranění podlehly. Mladík, kterému bylo v době činů 15 let, se zodpovídal také ze 2 loupeží a výtržnictví. Soud mu mohl uložit nejvýše 10 let, přihlédl ale k tomu, že se obžalovaný ke všem činům přiznal. Rozsudek zatím není pravomocný. Ochránci přírody našli v Bulharsku otráveného orlosupa odchovaného v ostravské zoo. Zoologové vypustili ohroženého ptáka minulý rok v Bulharských horách. Od té doby stihl proletět část Evropy a naletět 14 000 kilometrů. Orlosupa bradatého pojmenovaného Boev našli ochranáři společně se 6 dalšími otrávenými ptáky, říká vedoucí 2. zoologického oddělení ostravské zoo Petr Vrána.
5: Může se stát, že při některých otravách ti lidé v podstatě ani ty supy otravit nechcou a třeba mají zájem na tom otravit jinou nějakou šelmu, která jim ohrožuje jejich stáda a ti supy se v tom tak říkají svezou. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří ty ptáky tráví cíleně a tam ten boj je potom o mnoho těžší.
2: Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně i k zesílení bouří. Teplejší oceán navíc může méně účinně pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry.
3: Počasí.
2: Dnes večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat, teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přehaňkami. Teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Lihovarské ulici v Ostravě se srazila 2 osobní auta, nehoda se obešla bez zranění na vozovce, ale zůstala překážka a 2 osobní auta havarovala také na silnici 647 u Klimkovic, ani tam se nikdo nezranil.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Naladěn máte stále Český rozhlas Ostrava, a po 17. hodině, protože je pondělí, tedy pracovní odpoledne, pracovní den, tak můžete poslouchat pořad Den v kraji, neboli souhrn těch nejdůležitějších událostí, které jsme zaznamenali v našem kraji právě dnes, v pondělí 24. srpna. Hezký poslech vám ze studia přeje Vítek Goršanov a hned přidám témata, která jsme do dnešního pořadu vybrali. Městská policie ve Frýdku Místku má nová elektrokola. Cyklohlídka mu lehčí službu a zrychlí přesuny. Ostravská univerzita spouští jazykové kurzy pro seniory. Naučit se můžou třeba francouzsky nebo španělsky. Těch témat bude samozřejmě mnohem víc. Nezapomeneme ani na meteorologický telefonát. Jaké bude počasí, si řekneme přesně v 17.50. Už za malou chvilku nás čeká přehled těch nejdůležitějších událostí v krátkém informačním souhrnu od kolegy Petra Hrčky. Tak přeji dobrý poslech.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Bohumínská nemocnice dnes začala se stavbou nové budovy ředitelství. Zázemí pro desítky administrativních pracovníků bude hotové za několik dnů. Speciální modulární stavbu připravovala firma v Havlíčkově Brodě, pak ji rozebrala a teď ji postupně převáží do Bohumína. Všechny části by měly dorazit do středy. Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Český Těšín prohrál prvoinstanční soudní spor s firmou POR, která opravovala nádražní ulici. Společnost práce nedokončila a odstoupila od smlouvy kvůli problémům s kolejemi a dalšími prvky připomínajícími historickou tramvaj. Radnice tvrdí, že firmě poskytla všechny potřebné doklady a požaduje penále 1,5 milionu korun. POR namítá, že práce nemohl dokončit kvůli nedostatečným plánům od města. Soud dal zapravdu stavební firmě. Český Těšín se proti rozsudku odvolal a případem se teď zabývá městský soud v Praze. Ostrava otevřela na místě bývalé střelnice v Hulvákách nový krytý areál za zhruba 140 milionů korun. Tři střelnice umožní trénink olympijských disciplín i pořádání mezinárodních soutěží. Sportovci budou moci střílet z pušek a pistolí na vzdálenost až 50 metrů. Areál využijí profesionální a mladí sportovci i veřejnost, které se má otevřít během září. Podle Českého střeleckého svazu působí v regionu 30 klubů s více než 600 sportovci. Čeští reprezentanti tak získají na Moravě nové zázemí pro celoroční přípravu. Opava pokračuje v obnově a doplňování veřejného osvětlení. Po přechodu na úsporná LED svítidla si někteří obyvatelé stěžovali na nedostatečně osvětlená místa. Město proto posiluje osvětlení hlavně na sídlišti Kateřinky. Více světla už mají například Olomoucká, Černá a Partizánská ulice. Úpravy se týkají také Jateční a Dolní ulice. Radnice chce postupně vyměnit všech 7,5 tisíce zastaralých lamp. V Moravskoslezském kraji začalo hlasování v anketě Sestra 2026. O podporu veřejnosti se uchází 27 zdravotních sester z krajských zdravotnických zařízení. Letošní ročník už nemá soutěžní kategorie a oceněné budou sestry z jednotlivých nemocnic a dalších zařízení. Hlasovat je možné do 20. září. Výsledky pořadatelé vyhlásí 1. října na slavnostním večeru v aule Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informovali, český Těšín prohrál u prvoinstančního soudu s firmou, která opravila nádražní ulici. Město firmu POR zažalovalo o více než 1,5 milionu korun za to, že práce včetně kolejí na připomínku historické tramvaje nedodala včas. Soud ale rozhodl, že firma práce kvůli špatným podkladům dodělat ani nemohla. Radnice se odvolala.
1: Já zrovna stojím na Rušné nádražní ulici v Českém Těšíně. Na širokém chodníku jsou tady několikrát za sebou mezi dlaždicemi koleje, které připomínají původní trasu těšínské tramvaje. Je tady taky cedule a sloupek, kde stála zastávka na nádraží. A právě tyto architektonické prvky způsobily při stavbě problém. Firma je nedokončila a odstoupila od smlouvy.
2: Dle názoru města, město poskytlo veškerou součinnost, kterou zhotovitel potřeboval, pokud se jedná o zhotovení architektonických prvků, což je jakoby stěžejní věc v tomto sporu.
1: Říká Dariuš Braný z právního odboru Českotěšínské radnice. U soudu město chtělo taky náhradu škody za zpoždění prací. 3000 korun za každý den. Celkem přes 1,5 milionu korun. Firma se hájila tím, že nedostala od radnice dobré plány.
3: Společnost POR na chybějící podklady opakovaně upozorňovala a žádala město o jejich doplnění. Protože jsme potřebnou součinnost ale ani následně nezískali, v lednu roku 2023 jsme od smlouvy odstoupili.
1: Doplňuje mluvčí stavební firmy Lucie Obdržálková. Společnosti dal zapravdu i soud. Rozsudek má Český rozhlas k dispozici. Z něj mimo jiné vyplývá, že se měnil materiál, ze kterého měly být vyrobené koleje z bronzu na mosas, nebo že krátce před plánovaným termínem dokončení radnice potvrdila, že architektonické prvky nejsou přesně specifikované. Verdikt ale není pravomocný. Český Těšín se proti rozsudku odvolal, říká Dariuš Braný.
2: Teď odvolání prozkoumává městský soud v Praze. My evidujeme množství vad, které jsme i hned uplatnili u zhotovitele, nicméně zhotovitel trvá na svém odstoupení a dosud se k těm reklamacím nevyjádřil. Město očekává, že pokud bude úspěšno, tak bude moci tyto reklamace později uplatnit.
1: Město začalo opravovat nádražní ulici před 5 lety. Šlo o společný projekt s polským Češinem za desítky milionů korun, který má připomínat trasu historické tramvaje, která jezdila před více než 100 lety. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pasuje věc můj.
1: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji, ve kterém teď zamíříme do Frýdku Místku. Cyklohlídky městské policie tam budou mít o něco lehčí službu. Nově používají elektrokola. Mohou se tak rychleji přesouvat při kontrolách v okolí cyklostezek nebo na odlehlejších místech.
2: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svoji pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
3: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, jsou tam autokempy, které kontrolujeme. Molo.
2: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
4: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru, takže je to určitě jako pomoc pro nás.
2: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
5: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
2: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklové lety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
6: Plně to dostačuje té kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále, tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
2: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Nepříjemnou dohru má fotbalové utkání krajského přeboru mezi Polankou nad Odrou a Novým Jičínem. Zápas, jak už jsme vás ve vysílání Českého rozhlasu informovali, předčasně ukončil útok diváka na pomezního rozhodčího. Incident už vyšetřuje policie a detaily zjišťovala naše kolegyně reportérka Andrea Brtníková.
1: Jeden z diváků po předchozí hádce přistoupil k postrannímu rozhodčímu a udeřil ho do obličeje. On potom upadl na místo, pak ti lidé přivolali sanitku a proto ten případ řeší i policisté. Podle mluvčí Evy Michalíkové se zatím jedná o přestupek. Nový Jičín a Polanka pak celou tu událost interpretují po svém. Předseda vojičínského klubu pan Daniel Chrustavčuk říká, že tam byla od začátku velmi napjatá atmosféra, že ty vulgarizmy létaly vzduchem a když už po tom incidentu měli nastoupit na to hřiště 17-letí hráči druhého týmu, tak ze strachu o své bezpečí odmítli nastoupit, takže vlastně se nedohrál ani jeden z těch zápasů. Já jsem pak mluvila se sekretářem Polanky panem Radovanem Řehulkou. On to líčí trochu jinak. Podle něj i ten pomezní rozhodčí se nechoval úplně tak, jak by měl, že byl vulgární. On prostě říká, bylo to oboustranné.
0: Jaké to tedy bude mít dopady?
1: Ten incident vlastně odhalil, jak to v té nižší fotbalové soutěži je a jaké jsou tam problémy, o kterých se třeba moc ani neví. Chybí rozhodčí a pomezní rozhodčí dělají zástupci klubů. Takže oni se delegujou, což byl tento případ, a tam vlastně skutečným rozhodčím je jen ten hlavní. To bylo v tomto případě taky, kdy tím napadeným pomezním rozhodčím byl fakticky trenér toho Nového Jičína. A ten klub chce, aby svaz tuto věc řešil a aby skutečně na těch zápasech rozhodčí byli, protože jednoznačně oni jsou trénovaní na to. Ten rozhodčí ví, jak tuhle vypjatou situaci zvládnout, ty emoce, jak zvládnout. Určitě to zvládne rozhodčí lépe než trenér toho klubu, ale nejsou lidi, tak proto ten Nový Jičín zase navrhuje, aby se více jaksi apelovalo na ty jediné rozhodčí, což jsou ti hlavní, aby když vidí, že se tam něco mele, aby prostě zasáhli, aby tě nějak profesionálně sklidnili. Reaguje i ta Polanka, chce vlastně nově teď od všechny zápasy natáčet na video, aby bylo jasné a zdokumentované, co všechno se na tom hřišti děje, aby byly prostě nějaké důkazy.
0: O důsledcích napadení pomezního rozhodčího, ke kterému došlo během utkání krajského přeboru, nás v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava informovala Andrea Brtníková.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji. Ostravská univerzita rozšiřuje nabídku jazykových kurzů pro seniory. Nově si mohou vybrat francouzštinu nebo španělštinu. Přihlásit se mohou úplně všichni, musí mít ale maturitu. O detailech jsme mluvili s vedoucím katedry romanistiky Ostravské univerzity Janem Mlčochem, který nám prozradil.
1: Nabízíme dva kurzy francouzštiny a dva kurzy španělštiny v tomto semestru. Jeden je pro začátečníky a druhý pro mírně pokročilé.
0: A v čem je to jiné, když se začínáme učit nový jazyk v seniorském věku?
1: Jiné to určitě nebude v tom, že bychom probírali nějaká jiná témata, ale pravděpodobně nám to v začátku může jít trošku hůře, takže naši kolegové, kteří tyto kurzy vyučují, jsou na to připraveni a přistupují k tomu z didaktického hlediska trošičku jinak, než když máme dětské mozky připravené nasávat jakoukoliv informaci a jakoukoliv dovednost. Ale není to tak, že by to bylo nemožné, jen to možná může být malinko těžší, ale lidé, kteří mají rádi výzvy, jsou nás vítáni.
0: Na která témata se budete soustředit?
1: V těch základních kurzech se jedná o základní gramatiku, o praktické využití jazyka, tak aby si posluchači po ukončení těch kurzů byli schopni například v létě objednat nějakou dobrou kávu v Paříži nebo nějaké dobré jídlo ve Španělsku. Ale vedle toho také otvíráme kurz univerzity třetího věku, který jsme poeticky nazvali španělské procházky, kde se potom již tedy v češtině soustředíme na španělskou kulturu, výtvarné umění, literaturu a obecně historii a reálie.
0: Jak se případní zájemci mohou přihlásit?
1: Nejlepší a ve své podstatě jedinou možnou cestou je najít si na webových stránkách Ostravské univerzity sekci celoživotního vzdělávání a zde se pomocí docela intuitivního systému proklikat k jednotlivým kurzům. Je to vždycky napsáno jako španělština pro seniory, francouzština pro seniory. Tam už vás ten systém povede tak, aby se uchazeč přihlásil a pochopitelně také i zaplatil kurzovné.
0: O nabídce jazykových kurzů francouzštiny a španělštiny pro seniory jsme si povídali s vedoucím katedry romanistiky Ostravské univerzity Janem Mlčochem.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Planeta Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Našimi středečními hosty budou manželé Lenka a Milan Svojanovští. Svůj život věnují už řadu let lidem s handicapem. Založili společenství Vstaň a choď. Jaké pořádají akce a jak pomáhají se sháněním prostředků nebo pomůcek? O tom řeknou více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A v pořadu Den v kraji každý den od pondělí do pátku 10 minut před 18. hodinou zpovídáme meteorology a říkáme si, jaké je a jaké bude počasí. Dnes je na telefonu meteorolog Petr Drobek. Petře, vítám vás ve vysílání, přeji krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak aktuální situace teď před 18. hodinou v našem kraji.
1: Tak momentálně máme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty dneska vystoupily na nějakých 21 až 24 stupňů. Na Lysé hoře bylo nejvíce 16 stupňů, na Praděru necelých 12. Teď už trošičku teplota klesá, ale stále je většinou na 20 stupňů. A vítr se rozfoukal mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Myslím, že všechny nás překvapilo dnešní poměrně chladné ráno. Jaké bude to zítřejší? Nejdříve, jaká bude tedy noc na zítřek a jaký bude zítřek?
1: Tak večer ještě bude skoro jasno nebo polojasno, ale v průběhu noci čekáme postupně přibývání oblačnosti a k ránu budou teploty někde mezi 12 a 8 stupni. Povane slabý severovýchodní vítr s rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo déšť a teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, takže bude chladněji než dnes. Na horách očekáváme teploty 12 až 16 stupňů, povane slabý, jen přechodně mírný severovýchodní až východní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové tedy bude úterý s datem 25. srpna a noc na úterý. Co nabídnou další dny, jak bude ve středu a co můžeme čekat ve čtvrtek?
1: Tak ve středu bude většinou oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout slabší přehánky, ranní teploty budou mezi 14 a 10 stupni a ty odpolední mezi 20 a 24, takže oproti zítřku takové slabé oteplení, k tomu povane slabý přechodně mírný severovýchodní až východní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. A v těch dalších dnech se bude oteplovat, ve čtvrtek čekáme skoro jasno až polojasno, ranní teploty 13 až 9 stupňů, ale ty nejvyšší denní teploty už budou letní kolem 25 nebo na 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý v průběhu dne potom východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.

0: to prostý.
1: A na závěr pořadu Den v kraji a ještě několik málo informací o tom, čemu se budeme věnovat v našem vysílání zítra. Takže zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám mimo jiné přineseme detaily k výměně parkovacích automatů. Město nahradí celkem 11 a řidiči můžou dočasně ušetřit. Parkování bude ve městě nějakou dobu zdarma. Navštívíme také Český Těšín, kde pokračuje festival Kam tam. Ten propojuje kulturní dění na české a polské straně hranice. Konkrétně vyrazíme do galerie Most, kde je na programu vernisáž výstavy plakátů grafického designéra Pavla Nogy. A my dáme se i do Ostravy Hulvák, kde spouštějí provoz nové kryté střelnice. Celý areál je navržen jako soubor tří samostatných krytých střelnic. Stavbu za 140 milionů korun financuje město Ostrava a provozovat ji bude městská společnost. Podrobnosti v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Nenechte si je ujít.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: pod pohovku.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Český Těšín prohrál prvoinstanční soud kvůli opravě nádražní ulice. Ostravská MHD se od září vrátí k běžnému provozu, některé výluky ale pokračují. Novela důchodového spoření je nevýhodná pro penzijní společnosti, nepokryje jim náklady. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Český Těšín prohrál prvoinstanční soud s firmou, která opravovala nádražní ulici. Firma POR tehdy nedokončila stavební práce a odstoupila od smlouvy. Problémy byly s dokončením kolejí a dalších prvků, které připomínají historickou tramvaj.
5: Dle názoru města, město poskytlo veškerou součinnost.
6: Říká Dariuš Braný z městského právního odboru s tím, že po firmě chce radnice penále ve výši 1,5 milionu korun. Firma to odmítá s tím, že práce nemohla dokončit, protože od radnice neměla dobré plány.
7: Společnost POR na chybějící podklady opakovaně upozorňovala a žádala město o jejich doplnění.
6: Dodává mluvčí firmy Lucie Obdržálková. Rozsudek má Český rozhlas k dispozici. Soud dal za pravdu stavební firmě. Město se proti rozsudku odvolalo. Případem se teď zabývá Pražský městský soud. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Ostravská městská hromadná doprava ukončí prázdninový režim a od 1. září upraví jízdní řády tramvají, autobusů i trolejbusů. Většina linek se vrátí k běžnému provozu a skončí také výluka v Novoveské ulici. Obnoví se provoz linek 92 a 109, naopak linka 95 přestane jezdit. Kvůli pokračující modernizaci trati ve Vítkovické ulici zůstane mimo provoz tramvajová linka 10, a změněné trasy si ponechají linky 1, 2 a 13. Omezení budou dál platit také kvůli opravám náměstí Republiky a mostu v Hlučínské ulici. Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem tak, že nepokryjí ani základní náklady. Tvrdí to Asociace penzijních společností. V současnosti jsou poplatky stanovené na maximálně procento ročně zavedení účtu a 15% ze zisku. Novela, kterou dnes schválila vláda, snižuje maximální poplatky zavedení účtu na 0,5% a poplatek ze zisku ruší úplně. Podle mluvčího Asociace penzijních společností Jana Sedláčka nebudou nově měřené příjmy penzijním společnostem stačit ani na provoz, ani na propagaci produktů.
8: Vláda dala dohromady dobrou reformu, ale ta se prostě nedostane k lidem. Je to z jednoho prostého důvodu, že penzijní společnosti nebudou schopny pokrýt ani náklady na to nejzákladnější.
3: Vládní návrh zvyšuje podporu penzijního spoření pro mladé klienty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO by změny měly zvýšit motivaci k uzavření penzijního spoření. 8 z 10 nejfrekventovanějších stanic se sdílenými koli v Ostravě je v městské části Poruba. Jen za minulý rok si cyklisti v Porubě půjčili sdílená kola téměř 200 tisíckrát. Podle provozovatelů služby k tomu přispívá i to, že v této části města na kole hodně cestují studenti technické univerzity.
9: Stanicí, kde cesta startuje nejčastěji, je rektorát Vysoké školy báňské. Nejčastější trasa vede ke studentským kolejím. Další oblíbenou stanicí je ale i hlavní třída, kde se pohybují běžní obyvatelé čtvrti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Večer bude obloha polojasná, v průběhu noci bude oblačnosti přibývat, teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přehaňkami, teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 451 u Vrbna pod Pradědem narazilo osobní auto do svodidel a na silnici 56 v Ostravě ve směru z přívozu na Frýdek místech stojí porouhané vozidlo. Řidiči tam musí počítat se zdržením.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už podvečerní vysílání Českého rozhlasu Ostrava po 18. hodině pokračuje pořadem Ostravská rozhlasová rodinka. Tedy půl hodinka vašich písničkových přání. Zdraví vás Vítek Goršanov. Dneska máme několik písemných přání, ale věřím, že dojde i na jeden nebo dva telefonáty a vy budete moci volat na linku 59 611 22 66 a poslat někomu písničku třeba jen tak pro radost. Proč ne? Tak ať se vám hezky poslouchá. No a abych nezapomněl, tak popřejeme dnešním oslavencům. Takže milí přátelé, pokud slavíte narozeniny, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, rodinné pohody. A totéž přejeme všem, kteří slaví svátek. A to jsou dnes pánové, kteří mají v občanském průkazu napsáno Bartoloměj. Tak všechno nejlepší. Zpívá vám Helena Vondráčková.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A tady je dnešní první přání. Krásný pondělní podvečer vám přeji z Prahy. Prosíme vás o zahrání písničky Pojď se mnou létat výš od Marcela Zmoška pro paní Zuzanu Novotnou z Havířova, která slaví v těchto dnech narozeniny, a obrátila se na mě její kamarádka Pavla Borská o zprostředkování. Milá Zuzko, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. A to ti přeje tvoje kamarádka Pavla s rodinou. No a my děkujeme paní Heleně, která celý hudební dárek zprostředkovala.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A do pondělní ostravské rozhlasové rodinky přišel ještě na dnešní vysílání jeden e-mail, a to z městského klubu seniorů z Karviné ulice v Aleji. Dnešní oslavenec je pan Jan Varga, který se dožívá krásného věku. A my mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. A pane Honzo, věříme, že vám udělá radost písnička od skupiny Turbo. Tak krásné narozeniny.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A stihneme také telefonáty v pondělní ostravské rozhlasové rodince. Paní Sylvie, vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý podvečer. Já jsem dneska vybrala Ed Sheeran a Little More, protože v tomhle videoklipu hraje Rupert Grint, který má dneska narozeniny. To je herec Harryho Pottera. Hrál toho zrzavýho Rona a on je podobný Edovi Sheeranovi a oni právě dělají takový forky i v tom videoklipu. Tak právě tak to jsem proto vybrala a jinak to posílám brákovi Patrikovi do Havířova, sestřenici Lucii do Jablunkova a její rodině a potom taky Radkovi do Ostravy, co se s ním učím angličtinu.
1: Tak to bylo krásné. Já věřím, že i Rupert Grint poslouchá čas od času alespoň ostravskou rozhlasovou rodinku. A samozřejmě zdravíme i vaši rodinu a děkujeme za krásný telefonát. A písnička je tady. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou. Děkuji, mějte se taky. Naslyšenou.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová. Za dveřmi je 1. září a s ním se do ulic ve větší míře vrátí školou povinné děti. Bavit se budeme o bezpečnosti chodců v silničním provozu a poradíme, jak třeba bez úhony přejít ulici. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štremplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: A ještě jedno telefonické přání stihneme v dnešní ostravské rozhlasové rodince. Paní Elišku zdravím po telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, nebo dobrý večer, pane Vítku, zdravím vás Argoškem, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, všechny v rozhlase samozřejmě, kolegy a kolegyně. Budu stručná, protože málo času, doufám, že se nikdo neurazí z rozhlasové rodinky. Písnička je úplně pro všechny, které vždycky jmenuju. Všem přeju zdraví, štěstí, pohodu, žádnou nehodu, hodně božího požehnání. A vám, pane Vítku, při vstupu do nového školního roku hodně hodných, pilných a spokojených žáků a vám pevné zdraví a boží ochranu celé vaše rodině.
2: Děkuji moc, paní Eliško, díky za písničku. Babouci budou hrát a zpívat písničku Okolo hluboký a vám přeji krásný večer.
3: Děkuji, napodobně.

0: Babouci ukončili pondělní ostravskou rozhlasovou rodinku. Je přesně 6:30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vás čeká už za malou chvilku pořad Muzikanti hrajte. Dnes se v něm vydáme za lidovou písní na Opavské Slezsko se zpěváky a muzikanty slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Poruby a také na slovácké Dolňácko s cymbálovou muzikou Hrafica z Uherského Hradiště. Já přeji dobrý poslech a předávám slovo mému kolegovi Zdeňku Tofelovi.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvod pořadu Muzikanti hrajte dnes patří etnoregionu Opavského Slezska a jeho písňovému i tanečnímu odkazu, který výrazně a dlouhodobě prezentuje slezský soubor Heleny Salichové z Ostravy Poruby. Vedoucími jsou manželé Šárka a Tomáš Vojtkulákovi, také ředitele vícežánrového festivalu Třebovický koláč, který pořádají každoročně v polovině září v Ostravě Třebovicích. Ukázkou promyšlené dramaturgie, na které se podílel též hudební skladatel a upravovatel, bývalý rozhlasák Jaromír Dadák, jsou tři následující tituly. Milostnou píseň Po zahrádce chodzila zaspívá dívčí sbor Salichovců. A zpěvačku Irenu Perutkovou uslyšíme v jejich erbovním i oblíbeném pásmu Vesnické noviny s žertovnými nápěvy z Opavského Slezska. Hrají Salichovci s primáškami Evou Prauzovou a Bárou Gábovou.

Úvodem zpíval dívčí sbor Salichovců z Ostravy Poruby a před malou chvílí jsme slyšeli Irenu Perutkovou. Kapela hrála střídavě s primáškami Evou Brauziovou a Bárou Gábovou. Tato muzikantská sestava nám ještě nabízí jeden instrumentální titul. Výlet na Opavské Slezsko završí písně z Ošťálkovic, též od Ostravy. Všechny hudební úpravy napsal skladatel, muzikant a náš bývalý rozhlasový kolega Jaromír Dadák. Cimbalová muzika Salichovců hraje s primáškou Evou Brauziovou.

Ve druhé části pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na slovácké Dolňácko za cymbálovou muzikou Harafica s primášem Martinem Melichárkem a cymbalistou, upravovatelem i uměleckým vedoucím Petrem Gablasem z Uherského Hradiště. Z jejich alba, nazvaného jednoduše Harafica, které vyšlo roku 2014, vybíráme titul V tom hradištském šenku. Plně zde zazní vícehlas sboru muzikantů Harafice a solový zpěv Kristiny Daňholové z Uherského Hradiště, úspěšné finalistky soutěže zpěváček roku 2007 ve Velkých Losinách. Kristýna Daňholová, narozena 24. prosince roku 1993 v Uherském Hradišti, se pěvecky i herecky postupně realizovala na muzikálové scéně Slováckého divadla v Uherském Hradišti, též Městského divadla v Brně i hudebního divadla Karlín v Praze. A následující píseň Páni páni zaspívá též muzikant a výborný tanečník, verbíř, několikanásobný finalista soutěže verbířů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici Erik Feldwabel.

Harafica Symphonic z roku 2020, píseň U našeho jazera v podání zpěvačky Kristýny Danielové, sboru muzikantů cymbalové muzika Harafica, hrající s primášem Martinem Melichárkem a Janáčkovy filharmonie Ostrava s dirigentem Robertem Kružíkem. Autorem kompozice na text sbírky Františka Sušila je cymbalista a umělecký vedoucí Petr Gablas. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Jarmila Krojerová vyštudovala zoologiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2002 pôsobí v Ústave biológie obratlovcov, po slovensky stavovcov, Akadémie vied Českej republiky a od roku 2017 aj na Mendelovej univerzite v Brne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na mačkovité šelmy. Hovoril s ňou Janis Moras.
1: Jarmila Krojerová prožila dětství v rodném Ružomberku ve středním Slovensku. Na úvod mě zajímalo, co v ní vzbudilo zájem o zoologii ještě před vysokoškolským studiem v Bratislavě.
2: Bol to asi hlavně můj otec, který miluje přírodu a vždycky nás do té přírody bral od malička. A potom som nějak aj já sama, prostě sa mi to páčilo, zaujímali ma rastliny, živočichy. Od strednej školy som sa tomu nějakým způsobem venovala, robila som si herbár, chodila som do té přírody, najskôr s rodičmi, potom s kamarádkou. A tak nějak vždycky od malička som chcela byť zoologom nebo biologom.
1: Magisterský titul získala Jarmila Krojerová na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě. Proč se pak rozhodla pokračovat?

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v Povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumbersku 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil tři muže. Jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také dvě loupeže a jeden případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání rozmatuje, jakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale, no ne, tak já jsem jako v podstatě, ty děti trošku ležernější, nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se, jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo, aby, já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života, vzdělaný. jo, že to je dost povrchní. To učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takovej jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na
2: připomínku. Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herců a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měla jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102-letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam, jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. Já. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako měl jsem místy, jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já vím, já jsem tak, jako to tak mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak okay. Vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma.
2: Nosíte ne. To jsou pak nebezřesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak žiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve známý střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, ano. No, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Jo, že mě řada, jako jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkal piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo v roce 22, bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Šorm tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc, nebo Kevine?
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání České

0: Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
2: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Blížší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
3: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
1: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obřízství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
4: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
5: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
4: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
5: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je od celý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no.
3: On je tady jako na dovolení u vás?
5: Opěr. Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No a jo, je, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavo.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
4: No, co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, no. Dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Ne, jak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59,5.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic se mi neřekla, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: No, to bylo, kdybychom jezdili jen tak, to na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký a bylo to od té doby už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím, no.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný, bylo to moc fajn, vždycky jsem se těšil, to bylo těšení, jo, a těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka, jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: Myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině, to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo,
4: takže... Ale potom to, jo, vzali to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krát, teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme zhovili jak trubky. No. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tak to tak nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo. Nebo jak to slušelo Jarušce?
5: Mně se líbila. Jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili. No a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Tato sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slínil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem, ministrant už byl opocený, jak ta krava, a já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezký, jako, když to můžu zhrnout, hezký, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě, netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Já jsem to odhanul a hlup a hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Já myslím, že jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli domů, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus, ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčení, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvaleni, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: Jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, pomohla. Přišla, pomohla. To byla babka. Fajn. Nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Tím vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lůví. A cigán samý a prevelice lůví. Protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo, každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli. U Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskve, tak tam byla halus. Tak by seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, slekíš z toho. No, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší...
3: Ale aj mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje, tady toto by bylo, jako, že se něco může stát tady po všem, jako, stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představuje. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydrželo. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No já všem se to počítá, no.
3: Já si myslím, že ani nejde tak jako ona, asi já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsou šťastné, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako... Ježiš, já to nechcu. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Jiřiny, dívej se, ona už chodí. No a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce, a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, a co jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbý den, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Takový špatný chvíli jako z toho, jo? Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla ta Mirečka a potom za 10 let ju. Takže to bylo všichni kolem ní a, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz. Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
2: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
1: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
3: Cože?
4: A proč?
5: No, protože jste fajn.
3: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
4: Tak díky.
3: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
4: Mamo, s toho musím... To
3: je snídat.
4: Každý ráno.
5: Na piano.
3: Děkujem.
4: Každý ráno, mamko.
3: Tak to každý nemá teda.
5: No.
4: Fakt?
5: No jasně.
4: Kecáte.
5: No nekecá. To je od Petra z Carmen.
6: A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
3: Ne.
4: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
3: To snad ne.
6: Jo.
4: A proč to nám to dáváte?
6: To posílá Petr z Carmen.
3: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
3: Určitě.
4: No. Vezmeme na zahrádku. No. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
3: Moc děkujem.
4: Děkujem.
2: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
1: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
2: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
4: No, fotku určitě. Fotku, jo.
3: Tak asi fotku nějakou v tom.
4: Fotku, jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
4: No, přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
3: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
6: Jakou tehdy měla kabelku?
4: Kabelku nenosila, to ne.
3: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
6: Kdo víc žárlí?
3: To nevím, jestli on žárlí.
6: Takže vy?
3: Takže já, nebo já nevím, no.
4: Já si myslím, že mamka.
6: Kde jste trávili své první Vánoce?
4: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
3: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
4: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
6: Kdo chodí s košem?
4: Oba dva.
3: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
6: Na co je, jak se říká, levej?
3: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
6: Na co jste levý?
4: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
6: A co je její libůstka při uklízení?
4: Čistý prádlo.
3: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
6: Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
3: No, aby to bylo tak, jak chci já.
6: Jak dlouho si češete vlasy?
3: To moc tomu nedávám teda vlasům.
6: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
4: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
6: A když chcete novou barvu?
3: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
4: To dělám poctivě. No.
6: U čeho se nejvíc směje?
4: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujem.
3: No, u televize.
6: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
4: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
6: Chodí teď?
3: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
6: Raději večer nebo ráno?
3: Večer, v klidu.
4: Ráno.
5: Jo.
4: Ráno.
3: Ráno ne.
4: Ráno.
6: Kdo vyžadoval více něžností?
3: Tak asi já. Asi já.
4: No, mamka trochu, no.
3: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
6: Jak vám romanticky říká?
3: Jari mě řekne jedině, jak.
4: Jari.
6: Co děláte s rukama, když se líbáte?
4: Ježišmarja. No, ruky šmátralky.
3: Já ani nevím, kde je má.
4: No, všude, no. Jak se dá, no.
6: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
3: No, hezky, hezky. Hezky je to, no.
4: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
7: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat nebo se naučit?
3: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
4: No, já...
6: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
4: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá, zdravá, zdravá.
6: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
3: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
6: A jak to máte vy?
3: Jak vám říkám, no. Děláme, co může.
4: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
3: Já, nemáme o toho nějaký velký představy, žádný nějaký.
4: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, tak já rád nejradši rozdávám.
6: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
4: Jo.
3: Mám už zaplať za to, co bylo.
4: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
3: Ale jo, no ale ty to není možný.
4: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
3: No taky jo, no ale tak jo, no.
6: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako, jak já říkám, otlapkáváte. Se držíte za ty ruce.
4: Je fajn baba, no.
6: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete přivinout, přitisknout, přitulit?
3: Jo. Určitě. Určitě, jo.
6: Je podle vás život krásný?
3: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
6: Za co byste mu poděkovala?
3: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
4: Já ji děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
6: Je v tom pořád touha?
4: Jo, touha je.

0: určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani takhle, když to vidím kolem sebe všechno, jako ty.
1: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
0: Denně.
2: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
1: Milujete jí?
2: Jo, určitě.
1: Milujete Jirku?
0: Určitě. Moc. No moc, no.
1: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
2: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
0: Děkuju. Děkuju za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer.

0: Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
1: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
2: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
1: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
3: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
1: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
4: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
0: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 tisíc tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
5: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
0: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi, do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burianem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky, pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co, jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. Za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno? Bručel pan Souček, kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá Osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukaž, Jimmy, po čem pásla ta pirátská cháska.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem, mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píščitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guinejí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane. Děkuji. Děkuji, už nebudu. Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. Nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver. Říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere. A kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: A... No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Raz, dva, tři.
4: Do toho, ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
5: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
4: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
5: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
4: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
3: Náprstek!
5: Potvoro jedna.
3: Potvoro!
4: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
3: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
4: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi... Jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
4: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
3: Pokrát!
0: A kdo ho hledá?
3: Baron!
0: To je legrace, vidím. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhý Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
2: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne.
2: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
8: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
2: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
2: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
8: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
2: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
2: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
2: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já nebo vy.
1: Vy.
7: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
2: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu a za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
2: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
2: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
7: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
7: Ale Jimmy, co je s tebou? Je tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
7: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
7: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
7: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
7: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
7: Děkuji, děkuji. Poslyš, Jimmy, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
7: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
10: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
11: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
11: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní.
11: No, máte tu zvonek.
1: No, snad tady můžu mít, co chci, ne?
11: No, já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
11: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
11: No, já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
12: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
13: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
12: Pojď, Adame, pojď.
13: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
12: Náhodou,
13: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
12: A co te takáři?
13: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje.
12: No. Tak tudy, Adame.
13: Pořeb byl dávno, no člověk zapomíná.
14: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán všim.
13: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
14: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátora, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
13: No, co pak?
14: No, to nemusí pána zajímat. Pána, ať si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
13: Co si mám odne... Co, jaký hodiny?
14: Pán si nepřišel pro zboží?
13: Ale jo, samozřejmě.
14: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x omega, 100x doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
13: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
14: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
13: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný. Proč zrovna hodiny?
14: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
13: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáši, ten kufr já neschovám.
14: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
13: Gumovou vestičku?
14: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
13: Dobrý.
14: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
13: Je šikovný.
14: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
13: To jaké aušus?
14: No ty hodiny, myslím.
13: A pozor, řekl jste aušus.
14: No to co jsem řekl?
13: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
14: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
13: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
14: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
13: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
14: Já pánovi nerozumím.
13: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
14: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
13: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
14: Sakra.
13: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
14: No, proč by nešli? No, co já vím?
13: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, haha.
14: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
13: Jo.
14: Pán dostal vestičku,
13: jo.
14: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
13: Jo.
14: Já mám práci.
13: Jo.
14: Hodinky
13: jo.
14: Jdou,
13: jo.
14: Hodinky vždycky jdou.
13: Jo.
14: Tak co se pán bojí?
13: Jo.
14: Já to s pánem myslím dobře.
13: Jo.
14: Já v rozumný věci vyhovím.
13: Jo.
14: No?
13: Jo.
14: Nechce pán například tranzistor?
13: Jo.
14: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. a Lacino.
15: Jo, no tak, jo, no. Jo. Já tu nejsem o toho, no, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
14: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
15: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
14: Svatá. Pano, jako dupě, pán, jako balvan, říct
15: pane
14: si nedá.
15: Tadeáš.
14: Pán to teda myslí vážně.
15: Jo.
14: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
15: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete, já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
14: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky, natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
16: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: York, Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Psí nádraje, pán. A víc už neřeknu. Psí.
2: Dobrý, psí. Dobrý. A nemlete těma hodinami. Jsou v tom peníze.
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak my?
3: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo,
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Už, pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůst se tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat. Já se z toho jenom rozčiluju.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní

0: téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už před 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák.
0: Aha.
1: A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No, a řekněte, on hrál,
1: hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže...
0: No a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak... Já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní? Co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo. To je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tím toto předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho?
1: Já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On se tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: krásný večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mámka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mámka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no.
0: Takže opravdu, Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů.
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no, ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný.
0: To věřím.
1: Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy. A šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám listky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže.
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak
1: byli tak pokorný, takový.
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako
0: hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Medřická, že jo, když se hrála, když zase nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál tak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak
1: ne,
0: věřím, že bych to také pak nedokázala obsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc ráda.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Tibardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě Neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, to byl límec, takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotnici. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom hřišti, jevišti. A takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá na činělínku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku taky od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a to bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a tak Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A říkali, a nám až ten chleba se spátlem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale, a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak jsem nosili ty bílý. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že, já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a o půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali o studu. No a tak a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo, Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelny Tuš, Hello Dolly, já si tam všechno nesmudu. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála tu Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nemají, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda a potom hrála to Tisíca jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tak
1: jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to takže no, ji přijali?
2: Tak ne, nepřijali. Představte si, o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. To jsem jí říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ním, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září, ona chce být herečka, ona jim dokáže, že co teda bude dělat a bude dělat zkoušky už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu a ještě se prvě přišli do Ostravy, že nejde ji vezmou. Ona se zkamarádila ze Šporclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila a říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát. To všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Zhradu jste minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neschlebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli i, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Somr, se jmenoval?
0: Somr?
1: Ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, ano. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká, jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte ta fantastika?
1: Myslím, že to byla ta fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se ho vala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, kde nějaký kolega říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zjedil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový užral v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zeskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, člověk hraje divadlo celý život, že jo. Když potřebuje někde něco,
0: Ano, to říkáte takže dobře. Jsem čekala, jestli na to nějaké někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou, s cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovský odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlynáře doprovázet jako vrchnost od mlynáře vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené. Ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce. A podobné tyto. A já už nejsu nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte, Josefe.
1: Všechno, co jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak
1: no,
0: to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: jste teď, na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: To ne, ale akorát do kina jsme chodili pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom u střiže, takže z něho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda a někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našemu rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

od dveří, tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let, kdy jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřeboval nějakou ochotnou osobu a to by bývala paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady ty divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě anebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zavzpomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Dochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svoji základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval, nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhle tu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: Ano.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papíjo, machaon, a ona po mém povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, až jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. My jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo, svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady to účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Děkuji za váš zájem a těším se na další Noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 1:30 a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám a chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilovi. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola a... Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, jo. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch, bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chrlic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ní peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to není,
0: říkal...
1: kdyby se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí tak toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme
1: se. Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Škrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubovano, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a já si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani den 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marleto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, už se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, to, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme se to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, jo, ještě jsem hrála na povědu. To tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, záda mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fridontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: a přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Ne, Watsone. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy, Watsone?
7: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím. První oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho, to je hodno pozoru.
7: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak.
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
9: Oh.
8: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakého si Higginse?
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbourne.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane Vicomte.
5: Och, musím pana Vicomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan Vicomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan Vicomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí, pane.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři.
3: Přestaňte k čertu s tím randálem.
2: Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, kleslili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze vsi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
4: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmesi.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo, jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Vocne, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu Trip du Comte de Foix, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žuranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
10: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
10: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte.
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffis svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. Ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
3: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
3: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
3: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
3: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
3: Pravda. A teď vy, pane Griffithe, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
3: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
3: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
3: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Sloter mi ani své péro nenabídl.
3: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek? Pan Sloter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
3: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
3: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
3: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithe, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
4: To přece není možné.
3: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
3: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
3: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
3: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
4: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
3: Ne tak zhurta, Griffithe. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
4: Jak tomu mám rozumět?
3: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
4: Ale to je nehoráznost.
3: To je logický závěr. Proč jinak by Sloter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithe. Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: Ano, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
9: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě, pane notáři. Půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně. Písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithi, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithi. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.